0: Frühstücksgeflasche.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
0: Next Generation. Show od mladých pro mladé. Pondělí až čtvrtek od 8 večer. Turn it up, turn it up.

0: Najnovější triky právě teď.
1: Number one for hit music.
2: Number one.
3: Fajn.
0: Vždycky hot, vždycky fresh.
3: Fajn.
1: Fajn.
3: Vždycky hot.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
0: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
2: Instagram,
0: YouTube,
2: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
2: Instagram,
1: YouTube,
2: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn Radio CZ.
3: I'm Lily Beatty.
4: It's Sabrina Carpenter.
2: Music.
5: Fine.

16 měla o 4 bary míň. Je to proto, že mi beat nedal čas na nic víc. Stejný je to, ale s naším časem, když se zamyslíš, řekni, kdo ti zajistí, že bude čas na víc dní. Teď je

Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz

Pozor! Extrémne výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodnením až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Yeah.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava volných tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: to nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Fajn.
2: Back to the hits.

0: Pohodové počasí a vítr ve vlasech přináší Capilan. Capilan Original, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.capilan.cz.
1: Krásné pondělní ráno, dneska čekejme oblačnost, počátku místy polojasno na severu a severovýchodě ojedinělé přehánky k večeru, ustávání srážek a ubývání oblačnosti, no a nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Jsme online.
7: Jsme na DAB+.
6: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
8: Používání mobilních telefonů ve školách by se brzy mělo změnit. Andrej Babiš oznámil, že během několika dnů představí návrh na omezení jejich používání hlavně ve výuce. Podle něj mají telefony negativní vliv na soustředění dětí a Česko by se mělo inspirovat zeměmi, které už podobná pravidla zavedly. Elon Musk se stal prvním člověkem na světě, jehož majetek přesáhl 1 bilion dolarů. Pomohl mu k tomu rekordní vstup společnosti SpaceX, hlavně na burzu, který vyvolal obrovský zájem investorů. Nové album od Evy Farný oznámila během svého prvního koncertu v pražském Edenu. Desítky tisíc fanoušků se tak o novince dozvěděli jako první přímo z pódia.
9: Fine.

0: Čeky z Borci, největší z největších, pokud tohle to slyšíte. Pokud to slyšíte, znamená to, že vstáváte buď velmi brzo, anebo velmi pozdě spát. A nebo stejně jako já, jdete spát pozdě a vstáváte brzo. Tak nebo tak, startuje Morning Bush na fajnu. Ať už dneska při pondělí vás čeká cokoliv, napsat test z matiky, odpovědět na maily v práci, rozvést jídlo, rozvést lidi, vychovat psa, jdeme k tomu hrát. A pro dobrý pocit z pondělí musíme navázat tam, kde včerejšek skončil. V Evenu. Pěkný rád, ranko. Lístky na zítra ještě jsou, by the way, kdo chce si to dát ještě jednou, anebo po třetí. Tady je Eva. Morning Boost.
1: Ahoj, tady Eva Farna. Zdravím všechny, co mají rádi stejně jako já. Tohle Fajn rádio.

0: Takže takhle, pokud jste stejně rozštípaný jako já, protože je pondělí, vítejte mezi náma, tohle to byl Killenstein, jejich vítej mezi náma, 12 minut po 6. hodině. Máme tady nový týden a novou příležitost si tady u nás na Fajnu udělat radost. Nejen dost v poho songama, ale taky dost v poho výhrama.
1: Na Fajnu dobíjíme elektrickou koloběžku Senkor. Fajn.
0: Celý tenhle ten týden budeme soutěžit o elektrickou koloběžku Senkor, nebo elektrický koloběžky Senkor v hodnotě 60 tisíc. Ty kokos. Takhle. Hrozně mi to na silnicích vadí, ale to jen proto, že sám takovou koloběžku nemám, nebudu mít, ale vy můžete. Stačí se registrovat u nás na webu Fajnu. Vy, co se registrujete, vám pak budeme volat a když mrknete na náš Instagram Fajnu do naší komunity, najdete tam kód, který když při registraci zadáte, máte dvakrát větší pravděpodobnost, že to budete právě vy, komu zavoláme. Budeme nabíjet koloběžku, to prověří naše znalosti, lepší vědět vše, protože když náhodou neuhodnete, smůla, to, že jste odpověděli na 5 otázek a nabili koloběžku na 50%, smůla, nabili jste ji někomu dalšímu. Takže je to drsný, ale hustý. Budu vám držet palce, ještě jednou registrace u nás na webu a ještě jednou, když mrknete do naší komunity na Instagramu, nadáte tam kód, když zadáte, dvakrát větší příležitost. Držím palce. Během dnešního rána se tak stane. Teď tedy Swims.
1: Elektrická koloběžka Senkor na Fajnu. Nabij, vyhraj a jeď.

0: Dohrál u nás na Fajnu 20 minut po 6 hodině. Dámy a pánové, další songy na Fajnu za malý okamžik. Bude tu třeba Dominik Fajk. Jeho song White Keys, song, o kterém už mnozí možná víme, že třeba tak rok ležel v šuplíku, Dominik na něj úplně zapomněl, protože se totálně ožral. A pak si na něj díky TikToku vzpomněl, tak ho dodělal, máme ho tady. My si ho dáme za malou okamžik celý. Jen se prosím během toho songu nevožerte. Co si taky dáme dál, je jistá zpěvačka, která by podle mě potřebovala mnohem více jako docenit. Fakt jako nedoceněná dobrá country zpěvačka z Los Angeles. Stella Lefty. Její Ano, Ano. Song, na který jsem třeba já osobně narazil tak před týdnem a jako nemá moc zhlédnutí, ale podle mě na první dobrý poslech se vám to jako zalíbí. Tak tomu dejte šanci za malou okamžik. Hezký ráno, pak si dáme tři random fakta. Morning Boost.
1: Fajn. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Atención, señoras y señores!
5: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
4: La Tropical!
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Yes,
5: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz. Awarashar!
1: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
8: www.projektantbudoucnosti.cz. Už víte, kam pojedete na dovolenou?
9: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
8: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
9: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
10: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
11: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
10: A proč?
11: Mrknout se na auto.
10: A proč?
8: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
12: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
13: Zábava vlny tobogány.
14: Co vás čeká?
13: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
14: Plno tobogánů a skluzovek.
13: Tak všichni rychle do plavek.
14: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
13: Relax, drinky, animace.
14: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
13: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
12: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na Aquapalace.

0: potřebujete dětské kolo,
1: ale bojíte se, že bude dítku hned malé,
0: tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
1: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
0: Raskal
1: a Bíny.
0: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
1: Happysport.cz.

0: Fastboy Moby, Sophie and the Giants, jejich Last Summer na fajnou, 33 minut po 6 hodině. Dámy a pánové, i takhle při pondělí nás neminou 3 random fakta. Velice, velice random. Pojďme na to.
1: 3 random fakta. 3 random fakta.
0: 94% starších sourozenců lituje, že v dětství byli svého mladšího sourozence. Tak konečně nějaký fakt, s kterým se jako nestotožňujem. Jako pardon, ale když si pokaždý jako začne třeba sourozenec jako s něčím a když měl třeba rozlejt kolu, nal sobě schválně víc, klidně budu patřit mezi těch zbývajících 6%. V Číně naučili humanoidního robota nebo roboty žebrat na ulici. Takže to poslední, co nám bude zbývat po tom, co nám roboti převezmou práci, je už taky zabraný. Jediný řešení pořídit si vlastního robota a postavit ho na Václavák a nejlépe mu ještě založit TikTok, ať může žebrat i online, když teď žijeme v moderní době. A jistý Němec se zapsal do historie. Nebojte, tam to byl Rakušan. Jistý Němec se zapsal do historie po tom, co snědl za minutu 1237 gramů medu. A vytvořil tak světový rekord. Jediný info, který takhle při pondělí potřebujeme vědět, je prostě, jaký je světový rekord pojídání medu. Nějaký zlomky to vem čert. Tohle musíme vědět, když nás vzbudí ve 3 ráno. Tohle. Morning Boost.
2: Hudba, co tě vytáhne z postele. Fajn.

0: 30 seconds to Mars na Fine Wake, Walk on Water, 1:40 minut po 6 hodině. Dámy a pánové, pokračujeme dál. A za malý okamžik s tímhletím. Suffocus, jejich Elevate. Song, který dokáže docela dost v pohodě nabustit ráno, vzhledem k tomu, že se to tady jmenuje Morning Boost. Co taky boost ten dnešní ráno, je tohle z toho? Epický. All Time Low, Blackbeard, jejich Monsters. A pak si dáme klasický ranní battle. Song versus song. Můj song versus song, který vybrala Wendy, sice tady dneska není, ale nebojte, myslí na nás. Má pro nás song. Tak za malý okamžik tohle to buďte ready zavolat a vybrat ten, co se vám bude líbit víc. Morning Boost.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
2: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto. Chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
8: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
12: This is Bruno Mars.
13: I'm Lily Pete.
14: It's Sabrina Carpenter.
15: Music.
16: Fine.

0: All Time Low, Black Bear a jejich Monsters, 8 minut před 7 hodinou na Fajnu. Dámy a pánové, v tuhle chvíli nás čeká ranní hudební battle. Battle, ve kterém se utká můj song, který jsem vybral, versus song, který vybrala Wendy, i když tu dneska přes nemoc není. Tak na nás myslela a vybrala song. Jediné, co teď potřebuji, abyste někdo zavolal na číslo 724-634-634 a rozhodl, čí song nakonec vítězí a čí song nakonec je ten lepší. Takže ještě jednou, 724-634-634, pojďte to rozsoudit, pojďte to rozseknout a určit, čí song nakonec dnešním rána šampion. Ano, někoho máme na drátě. Dobré ráno, kdo se dovolal? Haló?
1: Haló?
0: Kdo tam?
1: Dobré ráno.
0: Andy. Andy, ahoj Andy. Čau. My jsme spolu ještě nevolali, že ne?
1: Ještě ne.
0: Tak premiéra, to nevadí, super. Hele, mám tady vždycky takovou otázku na posluchače, vždycky takovou zvláštní. Jaký je to nejhorší místo, kde by ses mohla probudit dneska?
1: Nejhorší místo? Mhm. Jo, asi v Rybníce.
0: V Rybníce? Tak asi dobře, že jsi tam dneska neprobudila, ne?
1: No je to dobře, no.
0: Dobrý, tak můžeme pokračovat na ty songy. Hele, tvým úkolem teďko rozsoudit, čí song je lepší. První možnost zní následovně. Fergie, taky Ludacris, Glamorous. 20 let starý song, ale naprostá nostalgie a naprostá libovka. Takový menší GTAčko. Co na to říkáš?
1: Jako znám to, ale není to úplně šálek mé kávy.
0: Dobře, tak uvidíme, jestli se strefí třeba tohle z toho. Tohle z toho je Nico Santos a jeho novinka All Time High. A má to fakt dobrý drop. Něco, co tě jako po ránu dokáže jako vzbudit, jakože dodá ti to energii, podle mě. Co to bude za tebe?
1: Já bych zvolila toho Nikose, to jsem ještě neslyšela a zní to moc fajn, takže bych zvolila tu druhou písničku.
0: OK, a dokázala bys si stipnout, kdo ten song vybral, jestli já nebo Wendy?
1: Já si myslím, že Wendy.
0: Ha. A ta tady není. Ne, ty plasto správně. Chceš to někomu poslat?
1: Chtěla bych to poslat asi všem, který budáte pondělí do práce, takže asi prostě takhle.
0: Tak jo.
1: Přeště pondělí a pondělní dopravu.
0: Super, já to ještě takhle dodám, já to posílám všem, co se dneska probudili v Rybníce. A Andy, měj se krásně, děkuju za telefonát a zase někdy, posíláme Nikose. Teda Nico Santosa.
1: Ahoj, děkuju.
0: Čau. No, my pojďme na to. Nico Santos, jeho All Time High, právě jako na Fajnu. Krásné pohodové ráno, jdem na to.

0: už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Co se tady děje?
0: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Potisk dárky, bylabil.cz.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Instagram, YouTube, TikTok.
9: Jsme všude.
8: Hledej
9: Fajn.
8: A sleduj nás.
9: Fajn.
10: Pohodové počasí a vítr ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan Originál, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.kapilan.cz.
11: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
9: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn. Jsme online.
11: Jsme na DAB+.
9: Jsme v aplikaci Radia.cz.
12: Večer v Praze se změnil v dramatický zásah. Z Karlova mostu spadl do Vltavy 21-letý týpek, který bojoval o život. Na místě zasahovali záchranáři i další složky a nakonec se muže podařilo naštěstí zachránit. V Číně vyvolalo rozruch video humanoidního robota, který na ulici žádá kolem jdoucí o peníze. Záběry se rychle šíří po sociálních sítích a otevírají diskuzi o rostoucí roli umělé inteligence v každodenním životě. YouTuber MrBeast překonal historickou hranici. V pátek 12. června překonal 500 milionů odběratelů na svém YouTube kanále a stal se vůbec prvním samostatným tvůrcem, kterýmu se to podařilo.
9: Fajn.
13: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.

Zdravím všechny bojovníky s brzkým vstáváním. Je to teda něco, ale co? Pokračuje Morning Bush na fajnu. Náš meč a štít v tomhletom boji. Jdem bojovat dál. Za chvilku třeba Haven, Caitlin Aragon, jejich I Run, taky Tiesto, Tate McRae. No a za chvilku si taky řekneme, jak bojovat s tím, pokud třeba moc utrácíme. To se možná bude hodit. Hezký ráno se 7 hodinou. Jo, to nejde do sebe, ale jdeme dál.

0: Gian Rock, Shake, Want It Back na Fajnu, 10 minut po 7 hodině. Dámy a pánové, jak neutrácet peníze? Takhle, já jsem asi poslední, co by měl mluvit o utrácení peněz, nějaký bych totiž musel nejdřív mít, ale pokud vy máte a bojujete s tím a nemůžete si prostě pomoct, jo, takový to, že jdete třeba do obchodu pro vajíčka a odcházíte s nákupem na celý měsíc, samozřejmě až na ty vajíčka, který samozřejmě zapomenete, tak na Amazonu začali prodávat náramek, který dá elektrický šok právě pokud utratíte víc peněz. Tak já jenom doufám, že přes nějakou aplikaci půjde nastavit, kolik je jako dost peněz, že tam bude nějak specifikovat, protože je možný, že některý z nás by to sešlahalo jen za to, že jsme si koupili zmrzku v akci. Zajímavý nápad, takovej třeba Elon Musk, ten by byl sešlehaný raz, dva, ale aspoň víme hlavního záporáka pro nadcházející film jako Spider-Man Brand New Day, jo? Bude to Elektro, právě v podání Elona Muska, ten ho bude hrát. Jeho schopnost utrácet prachy a díky utrácením prachům bude dostávat šoky z náramku a tak bude bojovat se Spider-Manem. To už je jiný multivesmír. Je jasný, že někteří by takových náramků potřebovali rovnou 5. Dámy a pánové, pokud to cítíte, tak na Amazonu, jo? To je jediná cesta. Fuha. Pojďme utrácet čas tady v našich písničkách. Zara Larsony, její Stateside na Fajnu. Vamos.
1: Fajn. Když hudba, tak naplno. Fajn.

0: Lane, jeho stovky let. V raním éteru na fajnu, 17 minut po 7 hodině, dámy a pánové, v raním éteru na fajnu za malý okamžik. Například třeba takový Lost Frequencies a Callum Scott, jejich Where Are You Now? To se ptám já, kde je Wendy? Doma? Nevadí, nějak to spolu zvládneme. Zvládneme to taky díky třeba tomuhle songu, který tady bude hrát. To by to nebylo pondělní ráno, kdyby nehrál Justin Timberlake. Can't stop this feeling. Dobrý. Takhle se nám to líbí. No, co se možná bude líbit někomu dalšímu, je možnost vyhrát Senkor koloběžku. Za malou okamžik. Pokud jste se registrovali u nás na webu, tak buďte ready, že vám možná zavoláme. Pokračujeme dál. Morning Boost.
1: XXL Výprodej v online shop CZ.
2: XXL Výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Potřebuješ boost do hry? Hrnaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukaž, jak hraješ ty. Hrnaudětka.cz je prostě sick.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastní na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
9: firma na zážitky
8: CZ.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
11: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Ratatadadadatrička.

0: Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
2: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
3: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
2: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
4: To je boží kuchyň.
5: A jak je praktická.
6: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
4: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
5: Je skvělá, Vyťardo.
6: www.jninteriér.cz.
7: Využijte váš prostor.

0: Justin Timberlake, jeho Can't Stop the Feeling, song, který nás nabil pozitivní náladou. A my pojďme teďko na Fajnu v 7:30 nabíjet dál.
1: Na Fajnu dobíjíme elektrickou koloběžku Senkor. Fajn.
0: Je to tak, celý tenhle ten týden od dnešního dne hrajeme každý den o Senkor koloběžky, elektrický koloběžky v hodnotě 60 000 korun. Pokud je chcete vyhrát, můžete se registrovat u nás na webu Fajnu. Pokud chcete mít větší možnost, že vám třeba zavoláme, tak u nás v komunitě na Instagramu najdete kód, který když zadáte při registraci, máte větší možnost. No a komu se podařilo dovolat dneska ráno, je Sandra. Krásné dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Sandro. Hele, víš ten princip plus minus, jak ta soutěž bude probíhat? Nebo ti to můžu ještě vysvětlit jednou?
2: Ne, v pohodě, se to hele, zvládnu.
0: Dobře, ty víš, ale já to vysvětlím ještě pro jistotu lidem. Tvým úkolem bude odpovědět na 10 otázek. Každá otázka je za 10%, tím nabijeme elektrickou koloběžku, takže když odpovíš na 10, 100% nabití. Bohužel, když třeba neodpovíš, bohužel budu muset zavolat někomu dalšímu, ale to, co si už jako nahrála, ty procenta, ty zůstávají, dobře?
2: Dobře.
0: Můžeme jít na to?
2: Můžem.
0: Pozor, na odpověď máš jenom 5 sekund. Tak to musí být rychlý.
2: Dobře.
0: Tak jdem na to. První otázka. Která americká zpěvačka vládne hudebnímu světu se svým masivním turné The Eras Tour?
2: Taylor Swift.
0: Cože?
2: Taylor Swift.
0: Super, nabito na 10%. Jak se jmenuje nejpopulárnější streamovací služba na světě, kde lidé poslouchají hudbu a tvoří si vlastní playlisty?
2: Spotify?
0: 20%. Který excentrický režisér natočil filmové pecky jako Pulp Fiction, Kill Bill nebo Tenkrát v Hollywoodu?
2: A to mi teď vypadlo.
0: Ne, dáš to? Začíná na kvéčko.
2: Quentin Tarantino.
0: 30%. Jak se jmenuje známý hudební festival v Hradci Králové?
2: Rock for People.
0: 40%. Kdo je zakladatelem Facebooku?
2: Mark Zuckerberg.
0: 50%. Pozor. Která herečka stvárnila filmovou verzi Barbie?
2: Margot Robbie.
0: 60, pozor, pozor, teď to začíná být už ostrý. Jak se jmenuje zelený mimozemšťan ze Star Wars, který učí Luka Skywalkera?
2: Mistr Yoda?
0: 70. Jak se jmenuje AI od OpenAI?
2: ChatGPT.
0: 80%. Pozor, pozor, pozor. Jak se jmenuje největší planeta sluneční soustavy? A taky můj pes? Jak?
2: Pes?
0: Jak se jmenuje největší planeta sluneční soustavy?
2: Největší planeta je... Jupiter.
0: Ano! Sandro, teď nebo nikdy. Teď nebo nikdy. Jasně? Můžeme jít na to?
2: No, pokusím se.
0: Jak se jmenuje značka elektroniky, o jejíž elektroběžku soutěžíme?
2: Senkor.
0: Je to tam! Sandro, vyhráváš!
2: Super,
0: to je to jsou znalosti. No tak jo, Sandro, moc jako gratulujem, super, vyhráváš elektrickou koloběžku od Senkoru, crazy. No, hele, řekni mi, kam pojedeš jako první?
2: No, asi na nějaký výlet.
0: Na nějaký výlet. Má to dojezd až 25 kiláků, takže to může být dlouhý výlet. Hele, gratulujeme a užívej. Dobře?
2: Díky moc.
0: Měj se krásně, čau.
2: Ahoj.
0: Tohle byla Sandra, která vyhrála. Nebojte, pokud to nevyšlo dneska, tak třeba zítra, pozítří. No to už je vlastně pak pátek. To nevadí, ale registrace u nás na webu stále probíhá. Pokračujeme dál.
1: Elektrická koloběžka Senkor na Fajnu. Nabij, vyhraj a...

0: Michael Jackson. Dobrý. Jeho Billie Jean na fajnu. Minutu před 7:45. Dámy a pánové, může ten playlist na dneska být jako ještě lepší? Podle mě může. Protože za malou okamžik třeba takový Justin Bieber, Nicki Minaj, jejich Beauty and Beat. A nebo taky Bohyně. Eva Farna, její Perpetuum mobile, dozvuk včerejšího Edenu a nadzvuk zítřejšího Edenu. Tohle jen za malý okamžik, tak u toho buďte. Hezký ráno. Morning Boost.
1: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
3: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
2: A proč?
3: Mrknout se na auto.
2: A proč?
4: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
5: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský... Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
11: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany. Music.

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
3: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.
4: Trenírkárna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trenírkárna.cz. Get ready for the sound. Fresh. What's up y'all, this is Jack
6: Harlow. I'm Post Malone. This is Beyonce. Poslouchej Fajn Fresh Radio www.finefresh.cz. Instagram Fajn Radio.
7: Instagram. To jsou novinky, soutěže a exkluzivní obsah.
6: Dej follow a buď stále v obraze.
7: S Fajnem. Instagram.
6: S Fajnem.
7: Jsme online.
6: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
8: Oblíbená sardinská pláž zavádí nový pravidlo. Návštěvníci ve věku od 10 do 65 let se tam nesmí rozložit vlastní slunečník. Výjimku mají děti, seniori a lidi se zdravotními potížemi. Podle místních úřadů má opatření pomoci chránit pláž a omezit její přetížení během letní sezóny. Pravidlo bude platit až do konce října. Zatím se dlouho mluvilo o tom, že kina vytlačí streamovací služby. Aktuální informace ale ukazují něco jiného. My mladí chodíme do kin častěji než starší diváci a bereme je jako společenský zážitek. Mladí zároveň zůstávají míň věrní streamovacím platformám. No jo, Netflix už hold pro nás není cool. Olivia Rodrigo dosáhla významného milníku ve svojí kariéře, hlavně ve streamovací službě Spotify. Její album zaznamenalo při vydání víc než 80 milionů přehrání. To znamená, že už pomalu, ale jistě dohání Taylor Swift. Fajn

Jen to nejlepší pondělní ráno, co jde. Dámy a pánové, s 8 hodinou pokračuje Morning Boost na fajnu, takhle ráno v pondělí. Aby jsme to pondělí nějakým způsobem přežili, tak před náma nějaký ty songy, před náma třeba Loy, její Red Eyes, taky Youngblood, Hello, Heaven Hello, pak mrkneme na to, kdo se na nás přijede podívat příští rok. Velký, velký hvězdy, takže na to rozhodně počkejte, ať víte, o koho jde. Jdeme na to.

Chemical Brothers, jejich Go. Na fajnu, 13 minut po 8 hodině. Dámy a pánové, včera skončil jeden z největších rockových festivalů vůbec. Rock for People. Bylo to epický, bylo to velký, bylo to hodně. Vystoupili jména jako Limp Bizkit, taky Gorillaz, Bring Me the Horizon a tak mnoho, mnoho dalších. Možná jste tam byli, možná ne. Možná to je škoda a možná bude fajn si to nenechat ujít příští rok, protože máme aktuálně potvrzeno, že na další ročník jako headliner přijedou Blink 182. Dámy a pánové, tahle se americká pop-punková kapela, která byla založena v roce 92 v Kalifornii, přijedou k nám do České republiky. Ano, kapela Blink 182 přijedou příští rok do Hradce, aby zandali brutal show a aby Hradec rozsvítili, jak kdyby se psal rok 02. Tak buďte u toho.

Ladíte pondělní Morning Boost, tohle jste Dave Thames. Jejich Rain Dance. No a za chvilku na fajnu, tu bude třeba Joe. End of Beginning, klasický song, který prostě už jen z principu nemůžeme ho jako vynechat. Zvlášť, když ho zpívá hvězda.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
1: CZ.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupelny v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
10: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.

Golden Stay Somber, jeho song Homewrecker, 8 hodin 37 minut. Je tu pondělí a my pojďme do nového týdne vkročit s těma nejdůležitějšíma informacema. Za prvý. Jakub Štáfek, a.k.a. Lavi, chce koupit Slavoj Vyšehrad. Ano, ten Slavoj Vyšehrad. To by znamenalo, že by pak za něj třeba i v budoucnu sem tam hrál. Jako zajímavý. Představa, že by třeba takovej Leonardo DiCaprio měl natočit biografický film o Messim a pak se rozhodl třeba koupit Barcu, stejně jako Kuba tady Vyšehrad, by bylo hustý. Lamina DiCapria. DiCaprio na Lamina. To zní hustě. Každopádně, pojďme dál. KFC muselo o víkendu uzavřít některé pobočky. Prý jim totiž došlo čerstvé maso. To brzo. Ale i tak, za polovic jsme se najedli parádně, že jo? No a Sir Lewis Hamilton se stal nejstarším vítězem ve Formuli 1 po tom, co dojel na prvním místě ve velký ceně Katalánska. Ale je to úplně jedno, nikoho nás to nezajímá. Důležitý je, že Kim Kardashian konečně vrátila ručník, který ukradla minulej týden Kimimu. Růza děs.

0: Jonas Blue, Jack, jejich Rise, minutu před 9:15, aktuální čas. Dámy a pánové, na fajnu za malý okamžik, song, který je pro dnešek velice, velice důležitý. Fakt jeden jako z nejdůležitějších, má to hodně důležitý poselství, tak poslouchejte pozorně. Tohle je Mal Smith, Neil Horan a jejich Drive Safe. Velice, velice důležitý. Tak na to bacha, ať nejsou žádné nehody, ať tady v rádiu nemusíme hlásit, kde co, jak kdo boural a takhle. Přidělává to akorát práci. Ne, ale fakt opatrně. A za malý okamžik, kromě tohohle, taky třeba Coldplay. Jejich Sky Full of Stars. Nebe plný hvězd. Já bych to přejmenoval na ulice plný hvězd. To jste vy, kteří momentálně musíte vstávat a jít do práce nebo do školy. Tak držím palce, tyhle songy za malý okamžik. Morning Boost.
1: Fajn. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Atención, señoras y señores!
8: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
7: Stres.
8: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
7: La Tropical!
8: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
7: Awarashar!
9: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
10: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
9: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
13: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
14: Ekokom.
15: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
16: Sleduj nás na našich sociálních sítích.

0: Moudro, kterým se pro dnešek pojďme všichni řídit. Drive safe, Mal Smith, Neil Horan. Na fajnu, jasně, 8 minut před devátou, znamená to jedno. Morning Boost je pro dnešek u konce, bylo to tady klasicky nabitý. Nejenže jsme zjistili, že třeba takovej Jakub Štáfek chce koupit Slavoj Vyšehrad, aby si mohl začútat jako lavy. Taky jsme zjistili, že třeba KFCčku došlo čerstvý maso. Kdo to by jen jako čekal kdy? No, každopádně, co teď rozhodně nedojde, tak to je hudba, kterou tady na fajnu máme. Za malé okamžik už totiž Kristin, taky Music Boost a její 4 hodiny plně připraveného kontentu. Máte se na co těšit, mějte se krásně a zase zítra od 6 do 9. Možná už z Vendy, pokud jí bude dobře. Tak čegis.
1: Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Sí.

0: si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
2: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
3: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
4: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
3: A proč?
4: Mrknout se na auto.
3: A proč?
5: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
6: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
7: Sleduj nás na našich sociálních sítích.
8: Fajn. Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
12: Jsme online.
13: Online.
14: Jsme na DAB+.
15: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
16: Používání mobilních telefonů ve školách by se brzy mělo změnit. Andrej Babiš oznámil, že během několika dnů představí návrh na omezení jejich používání, hlavně ve výuce. Podle něj mají telefony negativní vliv na soustředění dětí a Česko by se mělo inspirovat zeměmi, které už podobná pravidla zavedly. Elon Musk se stal prvním člověkem na světě, jehož majetek přesáhl 1 bilion dolarů. Pomohl mu k tomu rekordní vstup společnosti SpaceX, hlavně na burzu, který vyvolal obrovský zájem investorů. Nové album od Evy Farný oznámila během svého prvního koncertu v pražském Edenu. Desítky tisíc fanoušků se tak o novince dozvěděli jako první přímo z pódia.
17: Fajn. Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.

lidi, startuje pondělní Music Boost. Ano, je to tak, máme pondělí, ale věřím, že ho společně zvládneme. Já jsem Kristin a hele, 4 hodky před náma, pojďme rovnou na ně, pojďme to odpálit nějakýma skvělýma bangrama. Bude to Alex Warren, bude to taky Drake a jeho Hold On, We're Going Home. Právě teď na Fajnu. Music Boost.

David Guetta, taky si a jejich Beautiful People, to nám dohrál teďka u nás na Fajnu, 9:17 aktuální čas. A lidi, největší strach dnešní doby, možná není z trapasu, ale z toho, že vás někdo sestříhá do verze, kterou třeba vy vůbec nejste. A přesně to teďka řeší jedna slavná modelka s Netflixem. Tak za chvíli na to mrknem a za chvíli třeba taky role model, nebo taky Harry Styles, to všechno bude, tak se na to počkejte. Za malou chvíli, na Fajnu. Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
6: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
8: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.prageboats.cz.
9: Už vím.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Trenýrkárna.cz.
12: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
11: Trenýrkárna.cz.
13: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
14: Zábava vlny tobogány.
15: Co vás čeká?
14: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
15: Plno tobogánů a skluzovek.
14: Tak všichni rychle do plavek.
15: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
14: Relax, drinky, animace.
15: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
14: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
13: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
0: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
5: Instagram,
0: YouTube,
5: TikTok,
0: co je zrovna teď in.
5: Fajn. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio CZ.
16: This is Bruno Mars.
17: I'm really creepy. It's Sabrina Carpenter.
5: Music. Fajn.

Silk City, taky Dua Lipa, jejich Electricity tady u nás na Fajnu. No a dneska už vám někdo nemusí ukrást identitu. Stačí, když vám někdo ukradne třeba váš příběh. A přesně to teďka tvrdí Tyra Banks. Prostě ona žaluje Netflix, protože její několika hodinový rozhovor prej jako se stříhal Netflix na pár minut a vybral jenom momenty, který z ní dělají někoho úplně jinýho. Víte co? Mně přijde jako docela všeobecně děsivý, jak moc se to vlastně týká i nás normálních lidí. Jako jasný, není na to potřeba reality shows, ale kolikrát jste řekli něco úplně v pohodě, ale někdo z toho vytáhl jednu větu a najednou jste z toho jako za ty špatný. Nebo vám někdo udělal fotku v nejhorší možný chvíli a ta pak žije vlastním životem, že jo. My všichni dneska podle mě máme takovou nějakou jako svoji veřejnou verzi, ať už jako na sociálních sítích, nebo nějak prezentujeme, jenže ta verze často třeba není úplná. Je to jenom pár vteřin, znači ne, pár věc z rozhovoru, nebo nějaká je třeba jedna situace. Možná proto bychom měli být trochu jako opatrnější, když někoho rychle odsoudíme, jo, protože mezi tím, kdo člověk opravdu je a tím, jak vypadá na internetu, může být fakt velký rozdíl. A jestli něco nechci zažít, tak aby někdo sestříhal můj život do 2 minut, protože já sama jsem občas zmatená jako z celého filmu, jo, takže pojďme si to vzít takhle, uvidíme, jak to dopadne, jestli vyhraje Netflix nebo modelka, to necháme být, teď už radši Harry Styles a American Girls právě teď na Fajnu.

0: je Dominik Fajk, jeho White Keys, posloucháte Fajn a my pokračujeme dál. Další songy jsou tady. Tohle to je Tate McRae a její Just Keep Watching. To si dáme už za malou chvíli, tak si na to rozhodně počkejte a za chvíli to tady bude.
1: Na Fajnu máme elektrickou koloběžku Senkor.
2: Malý problém.

0: Morning Boost na Fajnu.
1: Rozdáváme koloběžky za 60 tisíc.
0: Nabij, vyhraj a jeď.
1: Pro vstup do soutěže je nezbytně nutná registrace na fajnradio.cz.
0: Fajn.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Dětem místo dárku? Dej den ve Fajn Parku.
5: Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fajn Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.fajnpark.cz. Zábava a poznání. Fajn Park nudu zahájí.
6: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
10: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex CZ.
11: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
12: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
13: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
14: Potřebujete dětské kolo?
15: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
14: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
15: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
14: Raskal
15: a Bíny.
14: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
15: Happysport.cz.

0: Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej. Mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července v Praze. Více na eblc2026.cz.
1: Mistrovství Evropy v boxlacrossu. Fajn.
2: Za pár dní bude Praha centrem sportu, o kterém většina z vás možná nikdy neslyšela. A to je podle mě docela škoda. Jmenuje se to Box Lacrosse. A představte si, že někdo spojí hokej, házenou a basket. Hraje se v hale s mantinelama, je rychlej, tvrdý a hráči chytají a házejí míček pomocí speciálních lakrosek. Prostě sport, u kterého se skoro pořád něco děje, což já nevím jak vy, ale já to třeba úplně miluju, když se pořád tam něco děje a není to nuda. A teďka to nejlepší. Od 25. června do 4. července bude právě Praha hostit mistrovství Evropy v boxlacrossu. Přijdou nejlepší mužský i ženský reprezentace z celé Evropy a mimochodem ženský turnaj bude vůbec poprvé součástí evropského šampionátu. Já mám úplně nejradši ty chvíle, kdy objevíte něco nového ještě předtím, než to začne znát úplně každý. A přesně tak mě boxlacross jako působí. Takže rozhodně je důležitý, abyste o tom věděli. A pozor, příští týden budeme na našem Instagramu soutěžit o lístky, takže jestli chcete být u toho, sledujte nás, protože je docela možný, že za rok budete tvrdit, jo, boxlacrosse, ten jsem znal ještě dřív, než byl cool, takže sledujte Fajn Rádio, přesně tak, tak sami jmenujeme na Instagramu a sledujte a jdeme dál.
0: Bitva o Evropu je tady, rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej. Mistrovství Evropy v boxlacrossu, 25. června až 4. července v Praze. Více na eblc2026.cz.

0: Swedish House. Don't you worry, child, tady u nás na fajnu. 9.57, to znamená, že jsme na konci první společné hodinky. Ještě 13 čekají, tak rozhodně nikam neodcházejte a za chvíli budu zase zpátky. Music Boost.
1: Fajn. Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
4: Potisk, dárky, bylabil.cz.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
7: Instagram,
6: YouTube,
7: TikTok,
6: co je zrovna teď in. Fajn.
7: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
6: Jsme fajn. Fajn Radio. CZ. Get ready
8: for the sound. Fresh. What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone.
9: This is Beyonce.
10: Hey, this is Halsey.
11: Poslouchej Fajn Fresh Radio. www.fajnfresh.cz.
0: Pojďme ještě rychle na počasí. Začátek týdne je spíš chladnější, je polojasno až oblačno, teploty se většinou pohybují kolem 17 až 23 stupňů Celsia, ale postupem týdne by se mělo furt a furt oteplovat.
12: Fajn.
13: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
14: Sleduj nás na našich sociálních sítích.
15: Fajn. Jsme online.
16: Jsme na DAB+.
17: Jsme v aplikaci Radia.cz.
18: Hot News.
0: Máme 10.00 a tady je Míša a její Hot News.
19: Večer v Praze se změnil v dramatický zásah. Z Karlova mostu spadl do Vltavy 21-letý týpek, který bojoval o život. Na místě zasahovali záchranáři i další složky a nakonec se muže podařilo naštěstí zachránit. V Číně vyvolalo rozruch video humanoidního robota, který na ulici žádá kolem jdoucí o peníze. Záběry se rychle šíří po sociálních sítích a otevírají diskuzi o rostoucí roli umělé inteligence v každodenním životě. YouTuber MrBeast překonal historickou hranici. V pátek 12. června překonal 500 milionů odběratelů na svém YouTube kanále a stal se vůbec prvním samostatným tvůrcem, kterýmu se to podařilo.
12: Fajn.
15: Music Boost.
16: Music Boost. 5, 4, 3, 2, 1.
12: Fajn.
0: Lidi, druhá hodinka Music Boostu na svém startu dneska s Kristýn, 10.02, to je aktuální čas. A lidi, už jsme asi mnohokrát slyšeli, že prostě telefony dětem do rukou nepatří, jasný, ale nebezpečný možná ani není ten mobil samotný, ale všechno, co rodičům mezi tím uteče, co na něm ty dětka dělají. A přesně na to teďka upozorňuji odborníci, za chvíli to víc probereme a taky samozřejmě si dáme skvělý songy Taylor Swift nebo taky Sombr, Benson Boone, bude to nabitý, pojďme na to.
15: Music Boost.

Swift, Elizabeth Taylor, to nám dohrála právě teď u nás v Music Boostu na Fajnu. No a 5 hodin denně u obrazovky. To je prý hranice, kterou odborníci jako označují za problém, hlavně u dětí. Ale víte, co mě na tom vlastně vyděsilo nejvíc? Že problém možná není to, co děti na mobilu dělají, ale to, co kvůli němu nedělají. Já to hnedka vysvětlím, protože když jako jste malí, že jo, tak se učíte tím, že si hrajete, že lezete po prolízačkách, hádáte se s kamarádama, nudíte se, stavíte bunkry, nebo si vymýšlíte úplný blbosti právě, protože se třeba nudíte. A já mám občas pocit, že jsme první generace, která se už skoro jako neumí nudit. Nebo takhle, já si v dětství velice pamatuju, jak moc jsem se nudila, jak jsem si vyráběla všechno možný, koukala na všechno jako kolem sebe, ale to byla podle mě, my jsme takový ten jako střed, já musím říct, že já jsem teda generace Z, takže je to takový ten střed. Prostě přijde mi, že jakmile čekáme 2 minuty na autobus, vytáhneme teďka už mobil, že jo? Když je ticho, pustíme se video nebo písničku, když se nudíme, tak prostě scrollujeme, jenže právě v té nudě často vznikají nejlepší nápady, největší srandy a největší ty nejdůležitější třeba rozhovory. Takže jo, asi není řešení všechny mobily zahodit jako do řeky, to bych mimochodem asi nedala ani já, ale možná je občas fajn vypnout obrazovku a zjistit, jestli ještě umíme být chvíli sami se sebou, protože by the way, u toho mě napadla jedna věc. Hodně lidí poslední dobou říká, že i jakoby tím, že třeba někam jdeme a jsme na telefonu, tak se nekoukáme na lidi. A co když mezi těma nějakýma lidma, který bychom normálně potkali, kdyby jsme se nekoukali do telefonu, by byl ten pravej? To je takový jako brouk do hlavy, který jsem vám teďka nastrčila. A no, teďka jestli třeba posloucháte rádio a zároveň scrollujete, tak hele, chápu to, děláme to všichni, pojďme dál. Damiana David, Tyla, Nile Rodgers, Talk to Me, to si dáme a bude toho ještě víc, tak rozhodně zůstaňte, na Fajnu.

0: Exo, byl Shaus, jeho Love Tonight. No a my pokračujeme dál. Za chvíli budeme přežít další velice zajímavý, pikantní věci. No a taky si dáme skvělý song Jonas Brothers, taky Kato, John, Turn the Lights Off. To si dáme za takový 2-3 minutky, rozhodně vydržte, nikam neodcházejte a za chvíli se zase slyšíme.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít s ní ten správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě.
1: Na párty, v autě, v hlavě. Tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn. Co se tady děje?
1: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
6: Atención, señoras y señores!
7: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
6: Stres.
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
6: La Tropical!
7: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
6: Yes,
7: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
6: Awarashar!
8: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
9: www.projektantbudoucnosti.cz. Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
10: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
9: A proč?
10: Mrknout se na auto.
9: A proč?
11: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
12: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
13: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
14: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
13: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
15: JN Interiér.
16: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
17: I táta přece vaří.

nám dohrál Jonas Brothers, jeho Sucker. Posloucháte Fajn, posloucháte Music Boost s Kristin. No a lidi, myslím, že největší privilegium mojí generace, generace Z, je, že naše největší trapasy nejsou všude na internetu. Jak to myslím? Budeme se zase bavit o telefonech, protože děti, které se narodí dneska, to tak vůbec mít nemusí, nebo spíš jako nemají. Jo? Rodiče totiž sdělají úplně všechno, první koupání, první pláč, první záchvat vzteku, někdy i nemoc nebo problémy ve škole a ono to vypadá jako roztomilé, jo. A jenže pak došlo jako něco docela zvláštního. Představte si, že vám je 15 a někdo vám ukáže video, jak jste ve 3 letech nátí běhali po bytě. A to video má třeba 100 000 zhlédnutí. To už jako není vzpomínka, že jo? To už jako v rodinném albu, víte co? To je prostě digitální stopa, kterou jste si vůbec vy nevybrali. A jasně, většina rodičů to myslí dobře, chtějí se pochlubit, sdílet radost, jenže děti prostě nejsou obsah. A čím jsem jako starší, tím víc si vážím toho, že některé momenty patří jenom mně a lidem, který mám ráda, našemu rodinnému albu a není to nikde na sociálních sítích. Takže jestli jednou budete jako mít děti, pokud jste teďka v podobném věku jako já, jo, tak já třeba rozhodně vím, že až budu mít děti, asi jim budu šetřit ty trapasy, protože upřímně puberta je dost těžká sama o sobě a ještě k tomu bojovat s vlastním archivem na internetu, to bych už asi fakt nedala. No nic, hele, pojďme dál, Bella Kai, I love it, I love it, I love it, to nás čeká, taky nás čeká Sabrina Carpenter. Skvělý playlist právě teď.

0: To nám dohrává právě teď u nás na Fajnu i Man Child. A představte si, že jste slavný od narození. O tom bys možná trošku mohla vyprávět i Sabrina, ale teďka narážím na někoho trošku jinýho. Všechno, co uděláte, lidi stejně porovnávají s vašima rodičema, jo? Už chápete asi, kam mířím. Přesně to teďka řeší 12-letá Northwest. Za chvíli se o ní víc popovídáme, protože ona docela rozjela svou hudební kariéru, ale lidi na to mají své názory. Tak za chvilku na to mrknem a taky si dáme tenhle song. Novinka v našem playlistu, Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Tak to tady za malou chvíli, tak na to počkejte.
1: Poznáš hit podle jedné vteřiny, tak to dokáž.
2: Poslouchej Morning Boost na Fajnu, uhádni song a vyhraj vstupenky na Coolin Festival.
1: 26. a 27. června Kmochův ostrov, Kolín.
2: Lístky kupujte na coolinfestival.cz.
1: Více info na coolinfestival.cz. Fajn.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.

0: hazard.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.

Swims, Mr. Know It All. To dohrává právě teď u nás na Fajnu v Music Boostu. No a hele, známe to, někteří jsme měli nebo furt máme tlak třeba od rodičů kvůli známkám nebo kvůli tomu, že jsme něco nestihli udělat a tak dále a tak dále. A pak je tady Northwest, 12-letá dcera Kim Kardashian a Kanyeho Westa. Teďka odehrála svůj úplně první solový koncert na hudebním festivalu Summer Smash a internet samozřejmě hnedka řeší jediný, jestli je fakt jako talentovaná, nebo je tam jenom díky slavnému příjmení. Já si říkám, jak těžký asi musí být vyrůstat ve chvíli, kdy vás celý život zná, nebo celý svět zná dřív, než vůbec zjistíte, kdo jste, protože ať udělá cokoliv, vždycky se objeví někdo, kdo řekne, no jo, ale ona je dcera Kima Kanyeho. Jenže upřímně ve 12 letech jsem třeba já byla ráda, že zvládnu, nevím, prezentaci před třídou, aniž bych se začala smát nebo brečet, a ona stojí na pódiu před tisíce lidma, takže si myslím, že to je taky jako velká odvaha a možná je to vlastně problém nás všech. Strašně rádi někomu říkáme, že měl něco jednodušší, že měl známý rodiče, peníze nebo štěstí. Hele, tady v Česku to je dobrý příklad Charlotte Gott, že jo. To je úplně to stejný. A stejně musí před lidma vystoupit oni sami musí se předvíst nebo musí oni zvládnout něco sami. Takže jestli Nord něco opravdu, nebo jednou opravdu něco prorazí, nebude to proto, že je dcera Kim Kardashian, bude to ve chvíli, kdy si lidi přestanou říkat, to je dcera Kim Kardashian. A to je podle mě mnohem těžší, než vydat třeba i ten první song. Teď už Lukas, taky Steve, Up Till Down na Fajnu.

0: její Red Eyes a tím končí i taky druhá hodinka Music Boostu, ale nebojte se, ještě dvě nás čekají, rozhodně nikam neodcházejte, dáme rychle počasí, dopravu a pak budu zase zpátky. Music Boost.
1: Fajn. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Pak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
5: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.
7: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
8: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
7: A proč?
8: Mrknout se na auto.
7: A proč?
9: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
10: Instagram Fine Radio.
11: Instagram. To jsou novinky, soutěže a exkluzivní obsah.
10: Dej follow a buď stále v obraze.
11: S Fajnem. Instagram.
10: S Fajnem.
0: Pojďme rychle na počasí. Týden teda začínáme trošku chladněji. Je polojasno až jasno. Dnešní teploty se většinou pohybují kolem 17 až 23 stupňů Celsia. No ale během týdne by se mělo oteplovat.
10: Poslouchej Fine Fresh Radio www.finefresh.cz.
11: Jsme online.
10: Jsme na DAB+.
11: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
0: Máme 11.01 a tady je Míša a její Hot News.
12: Oblíbená sardinská pláž zavádí nový pravidlo. Návštěvníci ve věku od 10 do 65 let si tam nesmí rozložit vlastní slunečník. Výjimku mají děti, seniori a lidi se zdravotními potížemi. Podle místních úřadů má opatření pomoci chránit pláž a omezit její přetížení během letní sezóny. Pravidlo bude platit až do konce října. Zatím se dlouho mluvilo o tom, že kina vytlačí streamovací služby. Aktuální informace ale ukazují něco jiného. My mladí chodíme do kin častěji než starší diváci a bereme je jako společenský zážitek. Mladí zároveň zůstávají méně věrní streamovacím platformám. No jo, Netflix už hod pro nás není cool. Olivia Rodrigo dosáhla významného milníku ve svojí kariéře, hlavně ve streamovací službě Spotify. Její album zaznamenalo při vydání víc než 80 milionů přehrání. To znamená, že už pomalu, ale jistě dohání Taylor Swift.
13: Fajn. Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
0: A pojďme taky na dopravu. Pozor na komplikace v dopravě. Na dálnici D1 mezi Prahou a Benešovem se srazily dvě osobní auta a neprůjezdný je levý jízdní pruh. Opatrně projíždějte taky ulicí Sadová v Blansku, kde je po nehodě překážka na vozovce a provoz tam může být omezen. A komplikace hlásí i Znojmo v ulici

lidi, třetí hodinka Music Boostu dneska s Kristiny na svém startu, 11.04, nejvyšší čas to odstartovat. No a pojďme řešit reality shows, protože těch je teďka všude hodně, no a konkrétně jedna teďka se rozjela. Are You The One? Věřím, že o ní víte, věřím, že jste o ní aspoň jednou slyšeli, no a ještě o ní u nás na Fajnu docela dlouho slyšíte, protože máme podcast a za chvíli vám o něm řeknu víc. Tak jo, tak teď už pojďme dál, teď už další songy. Tame Impala nebo taky Marshmallow, Happier na Fajnu. Music Boost.

Kids, Purple Disco Machine, Wonderful Life, no, nám dohrál právě teď u nás na Fajnu a já svolávám všechny milovníky reality shows, konkrétně dating reality shows, protože teďka jedna aktuálně běží, věřím, že o ní víte, že jste o ní slyšeli, Are You The One na Primě. No a my jsme se rozhodli, že spojíme tak nějak ty síly, ale a prostě budeme to víc probírat dopodrobna. A proto vznikl náš podcast Posedlí Are You The One, který můžete sledovat ať už na našem Instagramu, tak i v delší verzi na našem YouTube, což by the way extrémně doporučuju, protože moderátoři jsou úplně 10 z 10. Je to samozřejmě naše Kristýnka z Fajnu a taky nový člen Alberto, věřím, že ho určitě znáte, třeba pod přezdívkou na Instagramu jako je Human. Rozhodně na to mrkněte, je tam všechno probrání do detailu. Je tam prostě všechno, co chcete vědět a budeme postupem času vám přidávat na socky i naše reakce. A to věřím, že taky chcete, protože když to sdílíte s lidma, ty reakce, tak to potom je o to větší a o to zábavnější. Takže rozhodně doporučuji, na YouTube se jmenujeme jako Fajn Radio, stejně jako tak na Instagramu, prostě nabíhejte. Tak vám přijde, že YouTube poslední dobou má teďka takový jako ups and downs, ale jako přitom pojďme si říct na rovinu, stejně YouTube je taková ta nejvíc komfortní zóna. Takže na to naběhněte a rozhodně sledujte společně s náma tuhle reality show, protože Are You The One, jako je to první série a většinou víte, co se říká, ty první série jsou prostě vždycky nejlepší, jo, tak běžte Instagram, jo, YouTube, Fajn Radio, sledujte. Teď už Another, taky 54 Ultra, I Talk To You, na Fajnu.

0: Bella Sigala, taky Jacksony, Ilan Kidrock, Rich Riptides tady u nás na Fajnu 11.25, no a my pokračujeme samozřejmě dál. Hele, za chvíli tady bude třeba Hozier nebo Ray Dalton, věřím, že chcete zůstat, protože za chvíli tady rozjedeme docela takovou menší party, nebo ký větší, podle vás, jak chcete, a za chvíli to tady všechno bude, tak si rozhodně počkejte na Fajnu.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe.

0: Frühstücksgeflash.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Stres.
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
5: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firma na zážitky
7: CZ.
10: Potisk, dárky, potisk, dárky, Belavil, CZ.
11: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
12: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
11: A proč?
12: Mrknout se na auto.
11: A proč?
13: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
14: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Roztokách u Prahy v Lidické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.

to byla Eva Maxi, Spotify, který u nás na Fajnu. A lidi, počkejte, na koncert Iron Maiden na Rock for People dorazil i prezident. Jako promiňte, že jsem do toho vletěla tak jako najednou, jo? Prostě včera se zakončil Rock for People ve velkém stylu v podobě Iron Maiden a jako já vůbec nevím, co je větší flex, jestliže tam byli Iron Maiden nebo že prezident Pavel má očividně lepší festivalový život než většina z nás a fakt dobrý vkus na hudbu, chci říct. Iron Maiden včera uzavřeli teda ten letošní rokáč a podle fotek ze sociálních sítí si koncert nenechali ujít právě ani prezident, organizátor to, že k tomu napsali, že jsou rádi, že si závěr festivalu nenechal ujít žádný fanoušek kapely a opřímně to je asi nejvíc nenápadný způsob, jak říct, jo, prezident umí prostě jet bomby. Mně se na tom líbí hlavně ta představa, zatímco já si na festival vezmu jako podobanku, pláštěnku a modlím se, aby nebyla tojtojka moc daleko. Prezident řeší úplně jiný věci a stejně nakonec stojí v davu a zpívá si songy Iron Maiden. A je to vlastně hezký důkaz, že hudba spojuje úplně všechny, protože ať jste student, učetní nebo prezident republiky, když začne hrát třeba Run to the Hills, stejně zapomenete na všechny povinnosti a druhý den vás teda bolí v krku. Jen někdo pak jde do práce a někdo řídí ten stát. To je možná ten rozdíl, no. Teď už Pink Panthers, Zara Larsson i Stateside na Fajnu právě teď.

0: Mars, Zara Larsson, Stateside, to nám dohrálo právě teď u nás na Fajnu, no a my pojďme dál, protože všichni víme, kdo teďka jede tady v Česku největší bomby, jo, není to nikdo jiný než Eva Farná, jo, má dva dny za sebou, zítra ještě jeden čeká, tak když už tady máme ty její songy, tak si ho pojďme dát. Eva Farná, Perpetuum Mobile. Bude za malou chvíli tady u nás na Fajnu. Tak si na to počkejte.
1: Na Fajnu dobíjíme elektrickou koloběžku Senkor.
2: Baterka zatím není na stovce, ale přesně tam začíná tvoje šance.
1: Poslouchej Morning Boost na Fajnu.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
3: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
5: 件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
9: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
10: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
11: Ekokom.

0: Prodigy.
1: Boy Akon,
2: yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Jednoduchost má sílu a michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe jí proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzival restaurant.cz.
12: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
13: Instagram,
12: YouTube,
13: TikTok,
12: co je zrovna teď in. Fajn.
13: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
12: Jsme fajn. Fajn Radio.
14: Pohodové počasí a vítr ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan Originál, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.kapilan.cz.
15: Pojďme se dát ještě rychlý počasí. Začínáme týden trošku chladněji. Máme 17 až 23 stupňů a čekejte polojasnou až oblačnou, ale během týdne se to postupně bude zlepšovat a bude se oteplovat.
16: Fajn.
17: Mami, proč máme všechno od konceptu?
18: To jen se zeptej, tatínka.
19: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
20: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
21: Jsme online.
22: Online.
21: Jsme na DAB+.
22: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
15: Máme 12.03 a tady jsou Hot News.
23: Používání mobilních telefonů ve školách by se brzy mělo změnit. Andrej Babiš oznámil, že během několika dnů představí návrh na omezení jejich používání, hlavně ve výuce. Podle něj mají telefony negativní vliv na soustředění dětí a Česko by se mělo inspirovat zeměmi, které už podobná pravidla zavedly. Elon Musk se stal prvním člověkem na světě, jehož majetek přesáhl 1 bilion dolarů. Pomohl mu k tomu rekordní vstup společnosti SpaceX, hlavně na burzu, který vyvolal obrovský zájem investorů. Nové album od Evy Farný oznámila během svého prvního koncertu v pražském Edenu. Desítky tisíc fanoušků se tak o novince dozvěděli jako první přímo z pódia.
24: Fajn. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
25: Music Boost.

startuje čtvrtá, taky poslední hodinka Music Boostu. Dneska s váma Kristin, 12.04 je to aktuální čas. Hele, pojďme rovnou na to, takhle. Všichni víme, že některý různí animáky nejsou úplně jako přesně nám podávaný, třeba tak, jak doopravdy jsou, a můžeme si domýšlet různý věci. Každopádně teďka se zjistilo něco docela dost crazy o Nemovi. Ano, o té rybičce krásný. No, za chvíli to probereme. Hele, mezi tím si dáme skvělý songy Ray, nebo taky Fastboy, Rap Wave právě teď na fajnu. Music Boost.

Michael Brothers, Go! Dohrává právě teď u nás Music Boostu při pondělku. No a já tady mám věc, která mi zničila dětství. Jestli jste milovali Hledá se Nemo, jo, tak pozor, podle vědců měl ten film po první půl hodině skončit úplně jinak a teda docela divně. Ukazuje se totiž, že klauni očkatí, což je přesně ten druh ryby, kterým je Nemo, umí během života změnit pohlaví, jo. Když v hejnu zemře samice, dominantní samice může proměnit samici, takže kdyby byl film biologicky přesnej, Nemo vtáta by se po smrti jeho mámy stal mámou. A teďka přichází ta část, kterou bych fakt radši nevěděla, protože Nemo by pak zůstal jediným samcem v okolí a příroda by to vyřešila po svém. Takže Disney vlastně natočil krásný rodinný film o biologové a biologové z něj udělali scénář na terapii. Já mám pocit, že věci někdy prostě ráno vstanou a řeknu si, co dneska zkazíme lidem? Jo, třeba v dětství, protože já jsem chtěla vědět třeba to, jestli Dory konečně našla klíče od auta a ne, že Nemo by měl být ve dvojce zároveň syn i nevlastní táta. Takže až vám někdo řekne, že znalosti jsou moc, vzpomeňte se na dnešek, protože některé informace vás neobohatějí, jenom vám zakážou znovu se podívat na Disneyovky úplně stejnýma očima. No nic, jdeme dál. Fajn. Když hudba, tak naplno. Fajn. Teď už Lonely, Don't Worry, právě teď na Fajnu.

0: Jones, tak Mnek, jejich Where Did You Go, tady u nás na Fajnu, 12.21 aktuální čas. A lidi, blíží se konec našeho vysílání a já o víkendu mám svůj takovej, jsem chtěla říct rituál, ale to zní strašně. Vždycky na konci vysílání si dáme takový random fakt něco, nějaký bizárek, no a ten nás čeká i dneska. Dneska to taky docela stojí za to, jo? Tak vydržte samou chvíli, ale kromě tohohle taky třeba i Alex Warren, nebo taky Jesse J. Price, tak tenhle skvělej starší track, ale věřím, že nás všechny rozhodně zaujme a že nám prostě přinese lepší náladu. Za malou chvíli to tady bude, tak na to počkejte.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz, pro bohatší Česko.
4: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
6: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou.

0: se vyplatí.
1: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: This is Bruno Mars.
9: I'm Lily Pete.
10: It's Sabrina Carpenter.
11: Music.
12: Fine.

One Republic, Need Your Love. Tady u nás na Fajnu dohrává právě teď 12.36 v aktuální čas. Takhle, já miluji tyhle si úplně random zprávy ze světa. Peruánská policie totiž zatkla podezřelýho dílera drog a udělala to tak, že se převlíkli za maskoty mistrovství světa ve fotbale. Normálně dva obří plišáci, kteří se tvářili nenápadně a pak bum, zásah, jasný. A představte si ten moment, kdy otevřete dveře a místo balíčku z e-shopu tam stojí maskot a chce si s vámi trošku tak jako popovídat. Já nevím, co je na tom nejlepší, jo? Jestli to, že to fakt vyšlo, nebo to, že jako ta představa, že někde na policejní stanici existuje věta Franto dneska, když prostě zaodla, no? Tak, takhle to je. Žádná vata. Teď už Kellyn, taky Sofian Mešmeš a jejich Pistácie. Právě teď, tak dejte volume doprava a poslouchejte.

0: Topic Fireboy, DML, Niko Santos, jejich Buddy dohrává právě teď u nás na Fajnu, no a my jedeme zase dál. Tohle nám tady ještě zahraje Harry Styles, American Girls, a potom už se budeme loučit, ale rozhodně tenhle skvělý song musíte slyšet, tak si na něj počkejte, jo? Tak za chvíli na Fajnu.
1: Jedna vteřina, jeden hit, jedna šance dostat se na Coolin Festival. Poznej song dřív než ostatní a vyhraj vstupenky. Jen v Drive Show na Fajnu. 26. a 27. června. Kmuchův ostrov Kolín.
2: Vystoupí

0: Ekonomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekonomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: trenirkarna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
5: trenirkarna.cz.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.pragueboats.cz.
7: Už ví.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
10: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
9: A proč?
10: Mrknout se na auto.
9: A proč?
11: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
12: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
13: Potřebujete dětské kolo?
14: Ale bojíte se, že bude dítko hned malé?
13: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
14: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
13: Raskal
14: a Bíny.
13: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
14: Happysport.cz.

to byl Safouk s jeho Elevate tady u nás na Fajnu 12.53 a to znamená, že se budeme muset rozloučit. Díky moc, že jste tady se mnou. Ty 4 hodinky byly fakt extrémně moc. Děkuju. Zase se samozřejmě slyšíme víkendu v neděli konkrétně. V sobotu bohužel to s vámi nebudu, ale věřím, že vám to vadit nebude, jo. Přežijete to, aspoň si odpočinete. V neděli se samozřejmě zase slyšíme od 12 do 4. A teďka už Kristýnka je 4 hodinky, tak rozhodně poslouchejte dál. Teď už Imagine Dragons, Believer, se s vámi loučím. Zatím ahoj!

0: Music Boost. Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
5: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
4: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
5: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel.cz.
7: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
8: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
9: Sleduj nás na našich sociálních sítích.
10: Fajn. To je ale letní počasí, co? Řekli byste si, půlka června bude hezky. Ono to sice říká, že je venku kolem 17 stupňů, ale když se reálně podíváte ven, je tam větší zima. A fouká totiž vítr, takže pocitová teplota je třeba o 5 stupňů níž, to znamená nějakých 13 stupňů. To znamená, dobře se oblečte, fakt myslete na to, že tam je zima, fouká vítr a to je to nejdůležitější. Ale nebojte, za pár dnů už zase vedra, tak ještě užijte tohle chladný počasí.
11: Fresh. What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone.
12: This is Beyonce.
13: Hey, this is Halsey.
14: Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.
15: Jsme online.
16: Online.
15: Jsme na DAB+.
16: Plus.
15: Jsme v aplikaci Radia.cz.
10: Tři minutky po jedný odpoledne, čas se něco dozvědět s Hankou.
17: Do Vltavy spadl z Karlova mostu 21-letý muž, večer se v centru Prahy ocitl v přímém ohrožení života. Na místo potom okamžitě dorazily záchranné složky i další jednotky a po zásahu se ho nakonec podařilo zachránit. Celá situace se změnila v dramatický zásah. Na sociálních sítích se teď rychle šíří video z Číny, kde humanoidní robot oslovuje kolem jdoucí a žádá je o peníze. Vyvolalo to velký rozruch a otevírá se tím debata o roli umělé inteligence v každodenním životě. Není ale jasné, jestli šlo o marketing, experiment anebo umělecký projekt. Hranici 500 milionů odběratelů překonal na YouTube Mr. Beast. Tím přepsal historii internetu. Stal se tak prvním samostatným tvůrcem, kterému se to vůbec podařilo. Jeho růst navíc výrazně zrychlil, protože ještě před rokem měl kolem 400 milionů sledujících.
10: Fajn. Pojďme rychle omrknout taky silnice na Pražském okruhu, na trase Modletice Ruzině. Pozor, máme tam lidi na vozovce, tak průjezdce zvýšenou opatrností, čekací a zdržení máme taky na D11, 6. kilometr na trase Jaroměř Praha, porouchaný vozidlo, takže zase zvýšená opatrnost. No a potom tady máme ještě další problémy na dálnicích. D1 na trase Polsko Praha, porouchaný vozidlo, zase očekávejte zdržení. A D48 na trase Bělotín, Nový Jičín, očekávejte zdržení do 1 hodiny, zase porouchaný vozidlo. Jezděte opatrně, koukejte na cestu, znáte to, je pondělí.
18: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
19: Playing
12: please welcome to the stage.
10: Krásný pondělní odpoledne, máme tady nový pracovní týden, to jsme všichni nadšený, že jo? Doufám, že to vaše dnešní pondělí aspoň začalo nějak hezky. No a pokud ne, tak my si ho tady společně zlepšíme, protože nás čekají top songy a taky si povíme, co je největší problém ve vztazích. Vztahy, naše oblíbené téma, že? Tak pojďme na to, začneme rovnou taky vztahovým songem. Tate McRae, You Broke Me First. Tahle nálož emocí při pondělním odpoledni, tady na

Dominic Fike, White Keys, ideální song na rozjezd tohohle ošklivýho pondělního odpoledne. No a spousta vztahů končí, nekončí kvůli nevěře, ale skončí ve chvíli, kdy zjistíte, kolik stála ta jedna věc, o který vám partner tvrdil, že byla ve slevě. Podle průzkumu stojí peníze zhruba za každým pátým rozchodem. A upřímně, já se nedivím. Na začátku vztahu řešíte důležité věci. Jestli máte stejný smysl pro humor, společný zájmy, jestli vidíte společnou budoucnost. Jenže po půl roce zjistíte, že zatímco jeden z vás spoří na bydlení, druhý si právě koupil limitovanou edici tenisek za půl výplaty. Odborníci si říkají, že problémem často není nedostatek peněz, ale právě to, že každý máme úplně jinou představu o tom, jak bychom s nima měli zacházet. A to je podle mě mega pravda, protože pro jednoho může být normální utratit 2000 za koncert, pro druhýho za pánev, ale oba dva si navzájem ťukáme na hlavu, že ten druhý je ten blázen. A pak se lidi diví, že kvůli penězům se hádají. Vždyť většina z nás má prostě úplně jinou definici toho, co je zbytečný nákup. Tak mě ale zajímá, jak to máte ve vztazích vy? Jestli jste někdy byli v situaci, kdy byly peníze problém? Jestli jo, napište mi 724-634-634, napište mi celou tu story, o co šlo, proč jste se pohádali, proč to byl problém. A mezi tím další song. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, zpátky do minulosti s tímhle bangrem.

0: Ladíte fajn, je 13.22 a tohle byl další song, u kterého jste mohli vyřvat emoce. Damiano David, Born with a Broken Heart. A my společně probíráme, jestli jste se ve vztahu někdy hádali kvůli penězům. Michal píše, že většinou peníze nebyly problém, protože platil všechno on, ale už by to nikdy neudělal, protože mu to nikdy k ničemu nebylo. Je potřeba, aby v partnerství se navzájem lidi podporovali, jinak to není vztah a nemá to smysl. Pak taky píše, že ale občas se pohádali kvůli benzínu, protože on ho chtěl zaplatit vždycky, ale partnerka ne, tak vždycky, když někam jeli, tak se řešilo, kdo zaplatí benzín. V dnešní ekonomice je to velice pochopitelný, pojďme si říct. A Marta píše, ahoj, já měla kdysi přítele, který vydělával dvakrát víc než já. Věčně si ode mě půjčoval peníze a vrážel je do počítače. Nový procesor, větráčky, počítačové hry a podobně. Pak neměl ani na dovolenou. Yes, nikdy víc. No Marťo, to je slušný red flag, označujeme absolutní červenou vlaječkou, to ne, to už nepodporujeme takový vztahy. A já vám děkuju za zprávy, za chvilku si radši dáme další song. Kamarád Be Mine, už za chvilku tady na fajnu.
1: Fajn. Potřebuješ boost do hry? Herna u dětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukaž, jak hraješ ty. Herna u dětka.cz je prostě sick.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoeuro v Kunratice.
8: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
7: Těšíme se na vás.

0: Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.
1: Je, to je krásná kuchyň.
2: Je, a jak je praktická.
1: Je,
2: to bych chtěla domů.
3: JN Interiér, český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
4: www.jnointeriér.cz.
5: Využijte váš prostor. Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Roztokách u Prahy v Lidické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.

0: prostě umí zlepšit náladu. Takže doufám, že se mu to podařilo i teď, že máte lepší náladu díky tomhle songu I Just Might, který nám právě dohrál. Určitě jste v posledních dnech zaregistrovali příběh o tom, jak tragicky zemřela jedna žena, mladá žena při bungee jumpingu, ale to není to, o čem se tolik chci bavit. Jo, mě to přivedlo k myšlence a ta myšlenka není tak a už v životě žádný adrenalin. To rozhodně ne. Spíš k tomu, že některé věci nám připomínají, že je fakt důležitý vybrat si ty správný lidi, kterým důvěřujete, ať už při nějakém adrenalinovém sportu nebo při čemkoliv jiným. Ale prostě, když skáčete z mostu, padáte z letadla nebo visíte někde desítky metrů nad zemí, tak už je trošku pozdě číst recenze na Google. A byla by škoda kvůli tomu adrenalin úplně odepsat, protože ty nejlepší zážitky vznikají právě ve chvílích, kdy vystupujeme z komfortní zóny. Teda za předpokladu, že se do té komfortní zóny zase vrátíme, samozřejmě, do té reality. Já teda ale obdivuju lidi, kteří dobrovolně skáčou takhle z letadel na bungee jumpingu. Mně totiž třeba tepová frekvence vyskočí k adrenalinu, už když mi někdo napíše, jestli si můžeme promluvit. Ale vlastně mě fascinuje, jak má každý ty hranice nastavený jinak. Pro někoho je extrémní sport bungee jumping, pro někoho telefonát na úřad. Tak mě ale zajímá, jaký největší adrenalinový zážitek jste si vyzkoušeli vy. No a jaký to bylo? Pojďte se mnou podělit, dejte mi nějaký tipy, co za to stojí, co ne. Napište mi na 724-634-634, chci vaše adrenalinový zážitky. Jestli to byla třeba dnešní konverzace se šéfem, i to se může počítat, tak mi to napište. Mezi tím si dáme další song Taylor Swift a její Elizabeth Taylor.
1: Hey, this is Taylor Swift, you're about to hear my song.

0: Miles Smith, jeho nádherný song Nice to meet you, jsme doposlouchali na Fajnu 13.40 a probíráme adrenalinové zážitky. Vaše nejlepší zkušenosti nebo i ty nejhorší? Honza píše, ahoj, největší adrenalin byl asi to, že bez jakýkoliv zkušenosti jsem dostal poukaz na seskok s padákem. No a nebyl to tandem, bylo to na celý dva dny. První den výcvik, druhý den ráno nás nastoupilo 5 do letadla a musel jsem sám bez nikoho skočit. Naštěstí to bylo tak, že se padák otevřel asi 3 vteřiny po výskoku. Měli jsme vysílačku a dostávali jsme během pádu instrukce, jak ovládat padák. No tak to musel být extrémní zážitek. Pak tady píšete ziplina, někdo píše skok ze 4 kilometrů doporučuje s padákem i s instruktorem. Teda, no tak máte adrenalinový zážitky. Já vám děkuju za sdílení. Michal ještě píše, že měl adrenalinový zážitek v podobě agresivního řidiče, který předjížděl. I to někdy může být takovej nevyžádaný adrenalinový zážitek. Tak si dávejte bacha na těch silnicích. No a já vám k tomu budu dál hezky hrát. A díky za zprávy. Za chvilku třeba Katy Perry, Last Friday Night. Turn up
1: hit music. Fajn. Na Fajnu máme elektrickou koloběžku Senkor. Malý problém.

0: Breakfast na Fajnu.
1: Rozdáváme koloběžky za 60 tisíc.
0: Nabij, vyhraj a jeď.
1: Pro vstup do soutěže je nezbytně nutná registrace na fajnradio.cz.
0: Fajn.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
4: Jdeme místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park, nudu zahá.
5: Atención, señoras y señores!
6: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
5: La Tropical!
6: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
5: Yeso!
6: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
5: Awarashar!
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Potisk, potisk, dárky, bilabil, CZ.
9: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
10: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
11: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
12: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
13: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot.
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

Rugale, teprve 17-letá zpěvačka, členka naší Next Generation a její song Wishful Thinker. Takhle 13.53 na Fajnu. A policie v Peru dokázala, že nejlepší tajný agent není James Bond, je to člověk převlečený za plyšáka. Peruánská policie totiž vyrazila na dílera drog v kostýmech fotbalových maskotů. A ono to fungovalo, protože podezřelej byl fotbalový fanoušek a přítomnost maskotů mu vůbec nepřišla podezřelá. A já si z toho odnáším jednu důležitou životní lekci. Nikdy nevěřte někomu jenom proto, že vypadá roztomile, protože přesně takhle funguje život. My se nejvíc bojíme lidí, kteří vypadají nebezpečně. A pak nás dostane člověk v plyšovém kostýmu. Je to stejný jako na internetu. Přijde vám zpráva od člověka s fotkou štěňátka. Podvod. Volá vám policie nebo technická podpora. Často to bývá taky podvod. Píše vám ex po půlnoci. No, já jsem si na tebe jen tak vzpomněl. Největší podvod ze všech. Takže až vám příště bude někdo tvrdit, že vzhled klame, vzpomeňte si na tohohle dílera, kterýho dostali dva maskoti z mistrovství světa do vězení. Protože někdy největší hrozba nepřijde převlečená za padoucha, naopak někdy přijde převlečená za někoho, s kým byste si normálně udělali selfie. To je dnešní poučení a my jdeme na další song. Kill It, Love, jejich Tied Up. Let's go.

0: vás takhle přiblížící se druhý hodině odpoledne doufám dostali do pohody. No a my budeme pokračovat v tomhle módu, protože to pondělí a začátek týdne si musíme udělat hezký. Pokračujeme i v další hodince, jenom mezi tím počasí, zprávy a jedem dál. Tak zůstaňte se mnou na fajnu.
1: To nejlepší z hitparád.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
2: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
3: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
2: A proč?
3: Mrknout se na auto.
2: A proč?
4: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.

0: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
1: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Pohodové počasí a vítr ve vlasech přináší Capilan. Capilan Original, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.capilan.cz.
3: Když koukám z okna, to počasí vypadá docela slibně, takový polojasno, ale ta teplota. Sice je kolem 19 stupňů pocitově, ale kvůli větru pořád o dost míň, tak 13-14. To znamená, že to není úplně na crop topíky, šortky, sukničky. Hezky se oblečte pořádně, ale pozitivní je, že pršet nemá a taky každý další den se mají teploty zvyšovat. Takže ke konci týdne má být až 32 stupňů. To znamená, že předtím, než budeme nadávat na to, jaký je horko, zkusme využít tady toho chladnějšího počasí a nenadávat na to, že je chladno.
4: Fajn. Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
5: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn. Jsme online.
4: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz.
3: Hodinky hlásej jednu minutku po druhý a to znamená, že se zas jdeme něco dozvědět s Hankou.
6: Na oblíbené sardinské pláži vstupuje v platnost nové pravidlo, které platí až do konce října. Návštěvníci ve věku 10 až 65 let se tam nesmí rozkládat vlastní slunečníky. Zatímco výjimku mají děti, seniori a lidé se zdravotními potížemi. Opatření má podle místních úřadů pomoci chránit pláž a snížit její přetížení během letní sezóny. Kina se dlouho považovala za ohrožená streamovacími službami, ale aktuální data ukazují spíš opak. Mladí lidé do kin chodí častěji než starší diváci a berou je jako společenský zážitek. Zároveň jsou méně věrní streamovacím platformám, takže třeba Netflix už pro ně ztrácí na atraktivitě. Olivia Rodrigo zaznamenala výrazný milník na Spotify, kde její debutové album po vydání překonalo 80 milionů přehrání. Ve streamovací historii tak její úspěch pomalu dohání i Taylor Swift, která v téhle oblasti dlouhodobě dominuje.
5: Fajn. Yeah. We are fine.
3: V plném proudu a v plném proudu je taky tenhle fajn warm-up se mnou s Kristý. Čeká nás druhá společná hoďka, nabitá songama, nabitá tématama. Povíme si třeba, koho se týká zákaz telefonu, no ale pojďme rovnou na ty písničky. Shawn Mendes, jeho Why. Tahle krásná věc, právě teď startujeme druhou hoďku.

Swims a jeho Mr. Know It All. Song, který už dneska nedostanete z hlavy. Nemáte zač. Máme skoro čtvrt na tři a ve školách se možná budou zakazovat mobily. Což je zajímavý, protože představa, že bychom zakázali telefony nám, dospělým lidem v kancelářích, asi bychom se rozbrečeli, že? No, ale premiér Andrej Babiš oznámil, že chce předložit návrh na zákaz mobilních telefonů na základkách. Důvod? Telefony odvádějí pozornost a kazejí komunikaci mezi dětma. A zas na tom něco asi bude. Mě jenom fascinuje, že to fakt říkáme dětem. Protože kdybychom zkusili vzít mobil dospělým, najednou nevíme, kolik je hodin, jaký bude počasí, kam jedeme. A některý si možná nevzpomenou ani na svoje jméno. Já si pamatuju, ale když ve školách ještě telefony nebyly a o přestávkách jsme dělali jiné věci. Hráli flašku, psali jsme taháky, zlobili spolužáky. No a dneska si děti otevřou TikTok a hned prostě vyjede trilion obsahu. Možná víc, než co já jsem viděla za rok. Ale možná je to celý o rovnováze. Protože zákaz mobilu nás přece nenaučí telefony používat. Stejně jako zákaz sladkostí z nás neudělá výživový poradce. Tak mě zajímá. Co si o zákazu telefonů ve školách myslíte vy? Měl by platit úplně na základkách, úplný zákaz telefonu, úplně je ben? A nebo je lepší děti naučit technologie používat nějak rozumně? Co si myslíte? 724634634, to je to číslo. A nás čeká další song. Haven, Caitlin Aragon, I Run.

0: dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood non-stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

Dneska jsem vám dala trošku času na rozjezd, ale tohle už vás mělo pořádně postavit na nohy. Nathan Dave a MNEK, jejich ten. A my společně probíráme, jaký máte názor na zákaz telefonu ve školách. Lilia napsala, že už telefony zakázaný mají, že je v 7. třídě a je to za ní dobrý i špatný. Na jednu stranu se víc baví, ale občas ani nevědí, kolik je hodin. Tak pojďme si říct, hodinkový, teda ručičkový hodiny už ne všichni umíme číst, že? No. Janča píše, u mých dětí od září zákaz je. Při vstupu do školy odevzdají telefon každý do svého boxu. Všichni jsou na to zvyklí, neporušujou a učitelé si to chválí. Děti se víc věnují sobě navzájem, komunikují v jejich sociálním vývoji krok kupředu, takže podporuju. Renda píše, že taky souhlasí, je pro úplný zákaz telefonu ve školách, že díky tomu odpadne i šikana a mládež si mezi sebou bude aspoň víc povídat místo psaní textovek. Telefon by měl sloužit jako pomocník a ne hračka. Já vám díky za zprávy, já vlastně souhlasím. Je super si spolu povídat. Na druhou stranu představa, že jsem 8 hodin ve škole a nemůžu si přečíst zprávu od svého kráše. Asi nevím, jestli bych se soustředila na školu. No tak uvidíme, jak to dopadne. Děkuju za zprávy, za chvilku další songy, třeba Pink Panthers, Zara Larsson, Stateside, tak zůstaňte na fajnu.

0: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevní. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
4: Rodinný dům v Bukovce na Pardubicku za 9 milionů 990 tisíc. Pozemek bydlení v Brodku u Prostějova za 2 miliony 406 tisíc. Chata v Bochově na Karlovarsku za 2 miliony 621 tisíc. Pozemek bydlení v Načešicích na Chrudimsku za 4 miliony 969 tisíc 59. A byt 3 plus KK Ostrava Radvanice za 11 milionů 250 tisíc korun.
3: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.

0: bez obav na lázně-poděbrady.cz.
1: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
2: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
1: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.

to moc nevypadá, ale s tímhle songem jsme se přesunuli někam na pláž. Viz DMC, Viz Honey, jejich Show Me Love. Existují státní tajemství, vojenský tajemství a pak recept na tu jednu omáčku z vaší oblíbené restaurace. V New Yorku teď zavřela jedna slavná řecká restaurace, nebo ne teď, jo, je to možná starší příběh, ale já jsem si ho teď přečetla. A místo toho, aby po sobě tahle restaurace nechala jenom vzpomínky a prázdný stoly, udělali něco nádherného. Zveřejnili recept na svoji legendární omáčku. A já si říkám, tohle by mělo být povinný. Když restaurace zavírá, neměla by odevzdávat klíče, měla by odevzdat recept. Protože kolik z nás má nějaký svoje oblíbené jídlo, který si objednává pořád dokola. Pak se ho doma snažíte napodobit a po 3 hodinách v kuchyni zjistíte, že tajná ingredience byla nejspíš magie, protože to prostě nejde. Já mám pocit, že ty podniky mají recepty zamčený někde v trezoru, vedle korunovačních klenotů. Prostě jsou to ty nejdražší věci na světě k nesehnání. Tak mě zajímá, kdybyste mohli získat recept z jakýkoliv restaurace, co by to bylo? Jaký jídlo nebo omáčku nebo cokoliv byste chtěli odtajnit? Napište mi na 724 634 634 a nás čeká další letní song. Faruko Pepas.

0: Jazzy, jejich Satisfy nám právě dohrálo na Fajnu a já jsem se vás ptala, kdybyste mohli odtajnit recept na nějaký jídlo nebo třeba omáčku z nějaký restaurace, co byste chtěli? No a Klára píše, že by chtěla znát recept na omáčku z jednoho burgeru, který nebudu jmenovat, ale je to hodně legendární, takže budete určitě vědět, o co jde. Pak tady máme skořicový šneky a nebo masový kuličky, taky z jednoho řetězce, který si asi domyslíte. Jo, tak prostě někdy bychom ty recepty chtěli znát. Pokud tady je někdo, kdo v těchto řetězcích pracuje, můžete mi ty recepty napsat na 724634634, vůbec se tomu nebudu bránit. A mezi tím za, jako odměnu další songy. Za chvilku třeba Robin Schulz, Gala, Zoe Vs, AM 2 PM. Yo, hit music station. Hey. Fajn. Poznáš hit podle jedné vteřiny, tak to dokáž.
1: Poslouchej Morning Boost na Fajnu, uhádni song a vyhraj vstupenky na Coolin Festival.
2: 26. a 27. června Kmochův ostrov Kolín.
1: Lístky kupujte na coolinfestival.cz.
2: Více info na coolinfestival.cz. Fajn.
3: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
11: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
12: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
11: A proč?
12: Mrknout se na auto.
11: A proč?
13: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
14: Trenírkárna.cz.
15: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
14: Trenírkárna.cz.
16: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
17: Ekokom.

0: pustit už. Ne.
1: Ladíte fajn pondělí odpoledne a tohle byl přenádherný song od Evy Farný Perpetuum Mobile. Myslím si, že každý z nás máme v hlavě takový ten tajný seznam věcí, u kterých si říkáme, až se tohle stane, tak to bude znamenat, že jsem to dokázal. No a přesně tenhle moment teď měla Eva Farná. Eva Farná totiž vyprodala Eden, toho jste si nemohli nevšimnout, ona ho totiž nevyprodala jenom jednou, ona ho vyprodala třikrát, dva koncerty už má za sebou, sobota, neděle, ještě jí čeká jeden v úterý, ale mě na tom nebaví nejvíc ty čísla, že tam bude za celou dobu až 100 000 fanoušků, že to je největší koncert její kariéry, že to je první česká zpěvačka, který se to povedlo, to je všechno super. Ale to, co mě dostalo, byly ty momenty na koncertu, kdy mluvila o tom, jak dlouhá cesta zatím byla. Že za každým velkým snem je spousta práce, pochybností, přešlapů a momentů, kdy si ani sami nevěříme, nevíme, jestli vůbec vyjde všechno to, o co se snažíme. Ale právě proto takovýmhle lidem asi tolik fandíme. Ne proto, že jsou dokonalí, ale protože vidíme tu jejich cestu. Vidíme člověka, který si něco vysnil, nevzdal to a dokázal to. A teď najednou stojí před vyprodaným stadionem. Pojďme si nalít pohár čistého vína. Kdo z nás na tom koncertu byl a neuronil ani slzu, jako by nebyl, takže pro ty z vás, co to ještě v úterý čeká, tak si připravte kapesničky. No a zároveň je to, myslím, taková motivace, fakt taková krásná připomínka toho, že když si věříme, tak to můžeme dotáhnout tam, kam chceme. To je dnešní poselství a my jdeme na další song. Další popová ikona, která to dotáhla mega daleko, to je totiž Lady Gaga. A tohle je Bad Romance. Tak pojďme na to.

0: Genie, jejich Dracula nám dohrál na fajnu 3. hodina odpoledne, ale my nekončíme, právě naopak, pokračujeme dál, dáme si počasí, zprávy, dopravu a pak hned zase další songy. Takže staňte se mnou, bude třeba Lana Del Rey nebo Alex Warren, máte se na co těšit.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdy správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Atención, señoras y señores!
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Stres.
5: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical!
5: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awarashar!
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Next generation.
7: Next generation.
2: Get ready for the sound. Fresh.
8: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
9: I'm Post Malone.
10: This is Beyonce.
11: Hey, this is Halsey.
12: Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.
0: Musíme se mrknout na počasí, venku to je samej mrak, teplota 19, to byste si řekli docela dobrý, ale je tam nárazový vítr, rychlost až 39 km za hodinu, takhle nejezdí občas ani důchodci rychle s autama venku, to znamená, je to fakt rychlej vítr a snižuje teplotu asi o 4 stupně na 15 stupňů Celsia, takže prostě počítejte s tím, že je tam docela chladno, pořádně se oblečte, není to žádný letní oblečení, jo? Tak opatrně.
13: Fajn.
14: Mami, proč máme všechno od konceptu?
15: To jen se zeptej tatínka.
16: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
17: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Jsme online. Online.
18: Jsme na DAB+. Plus.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz.
0: Tři minutky po třetí odpoledne a zase se něco dozvíme s Hankou.
19: Andrej Babiš chce omezit používání mobilů během vyučování. Návrh představí podle svých slov už v nejbližších dnech. Tvrdí, že telefony negativně ovlivňují soustředění dětí a Česko by se podle něj mělo inspirovat státy, kde podobná opatření už fungují. Rekordní úspěch zaznamenal Elon Musk. Díky vstupu společnosti SpaceX na burzu jeho majetek překonal hranici $1 bilionu. Tím se stal prvním člověkem na světě, kterému se to podařilo. Samotná SpaceX navíc připsala historii největším burzovním debitem vůbec. Velké překvapení si pro fanoušky připravila Eva Farná. Během svého premiérového koncertu v pražském Edenu oznámila vydání nového alba ADHD Pop. Informace se přímo pod pódiem dozvěděli desítky tisíc fanoušků a na sociálních sítích novinka okamžitě vzbudila značný ohlas. Album by mělo vyjít už v pondělí.
2: Fajn.
0: Rychlý očko hodíme taky na silnice. Pražský okruh hlásí překážku na trase Ruzině Modletice. Je to zajímavá překážka, je to sedadlo z motorky, který prý ale blokuje skoro celý pruh, takže opatrně. Pak máme nehodu v ulici Za Avií, střed motorky s osobním automobilem v Praze, už je tam policie nebo by měla být na cestě. V ulici Kundratka, taky v hlavním městě Praha, máme nehodu dvou havarovaných vozidel, zase na místo jede policie. No a potom tady máme ještě nehodu na D1, nebo ne nehodu, ale porouchaný vozidlo. Očekávejte zdržení na trase Praha-Polsko, 191. kilometr. Tak opatrně na silnicích, koukejte, kudy jedete, je pondělí a my víme, že to občas dělá neplechu.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
0: Pondělí a tohle převážně šedivý počasí vybízí k tomu mít trošku splín, ale vyladíte fajn warm-up a já vám nedovolím mít splín. Moje jméno je Kristýna, tohle je naše třetí společná hoďka dneska a dáme si na úvod song, který možná je o smutku, ale my ho mít nebudeme. Lana Del Rey, Summertime Sadness, tak pojďme na to, tady na fajnu.

Alex Warren, tenhle neuvěřitelný hlas a top song Fever Dream nám dohrál na fajnu. No a tohle, ta informace, kterou vám teď dám, je taky trošku jak z nějakého snu. Protože želvy ninja jsou skutečný. Ne tak úplně, ale Čína tvrdí, že zahraniční tajné služby používají špionážní želvy a špionážní ryby, aby získávali citlivý data. Jo, špionážní želvy. A já miluju, že žijeme v době, kdy si člověk přečte větu, probíhá neviditelná špionážní válka za pomocí želv. To si nejste jistý, jestli fakt čtete zprávy nebo scénář k nějakému novému filmu od Marvelu. A nejlepší je, že to vlastně ani není tak nová věc. Před pár lety se totiž už v Norsku objevila velryba, která měla držák na kameru a půlka internetu byla přesvědčená, že pracuje pro Rusko. Takže pokud jste někdy přemýšleli, že třeba někdo z vašich kolegů by mohl být nějaký korporátní špion, možná byste měli omrknout spíš vaše kancelářský akvárko. Nechci nic říkat, jenom takový upozornění, jo, někdy, jak jsme říkali už dneska, ty, co se zdají nejméně nebezpečný, bývají naopak nejvíc nebezpečný. Takže bacha na želvy ninja, na ninja a špionážní rybičky a my si dáme další song, který vám doslova říká, ať se pořád díváte a máte oči na stopkách. Tate McRae, Just Keep Watching, let's go.

0: Gracie Abrams, That's So True. Ideální song, soundtrack pro vaše pondělní odpoledne 15.22. No a počasí nám dneska úplně nepřeje, nebo není to špatný, ale ideální maximálně, tak na to vyrazit do kina. A pokud si nevíte, co pustit, můžete si pustit třeba film o Michaelovi Jacksonovi, anebo si společně se mnou dát část soundtracku z toho filmu. Michael Jackson, Billie Jean ze soundtracku k filmu Michael. Už za chviličku si tenhle song dáme tady na Fajnu, tak zůstaňte se mnou. Turn up hit music.
1: Fajn. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
3: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
4: Atención, señoras y señores!
5: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
4: La Tropical!
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Yes,
5: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
4: Awarashar!
6: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
7: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoeuro v Kunratice.
9: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.prageboats.cz.
10: Už vím.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Roztokách u Prahy v Lidické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90. Sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.

Nine brown eyes. Instantní dávka uklidnění v tomhle songu od Dave'a a Thames, jejich Rain Dance tady na Fajnu, 3:30 odpoledne. Vyměnili byste non-stop přístup k internetu, instantní donášku jídla a seznamovací aplikace za život v době, kdy největší techno v kapse byl Discman. Podle nového průzkumu by totiž skoro polovina mladých lidí bez váhání řekla jo, beru všema deseti. Prostě bychom řekli jo, protože moje generace propadla nostalgii a 50% z nás by prej okamžitě nasedlo do stroje času s jednosměrnou jízdenkou do minulosti. A já nevím jak vy, ale mně to retro přijde asi stejně reálný jako představa, že bychom dobrovolně přežili víkend bez nabíječky. Prostě si nemyslím, že by se nám tam reálně až tak líbilo. Ale všichni si to romantizujeme. Přes ten Instagram a na těch fotkách to vypadá hezky, oversized mikiny, walkmany, bezstarostnost, jenže ta realita v praxi. Chcete jet na výlet? Zapomeňte na navigaci. Pěkně rozložit obří papírovou mapu přes celý čelní sklo auta a po 5 minutách se pohádat s celou rodinou, protože nikdo netuší, kde sakra je sever. Chytne vás v noci existenciální krize a chcete vědět, proč žijeme? Nemůžete si to vygooglit, nemůžete se zeptat chatu GPT, ať vám dá terapii, musíte to řešit nějak jinak, asi do knihovny, nebo já nevím. Sociologové teda navíc říkají, že tahle masivní touha utíkat do minulosti spíš ukazuje, že jsme hrozně pesimistický, že se bojíme budoucnosti, nevěříme, že může být ještě líp, než bylo, a to je vlastně docela smutný. Ale schválně se ptám vás, kdybyste mohli, do jaký doby byste se vrátili? Jestli byste se teda chtěli někam vrátit, klidně i k dinosaurům, je mi to jedno, kamkoliv byste se chtěli vrátit, napište mi to na 724-634-634. Váš stroj času je neomezený, to si představte a podle toho mi napište, kam byste chtěli. A já vám mezi tím pošlu song, který je aktuální. Chemical Brothers, jejich Go. Tak let's go.

0: Ladíte fajn, 15.42 a doužívám, dohrál Nico Santos a jeho Ray of Light. Společně tady probíráme, kdybyste měli stroj času. Do jaký doby byste se vrátili? Tady přišla zpráva, zdravíčko, já bych dobu neměnil. Dřív jsem měl kulový a teď mám vlastní bydlení, žádná hypotéka, žádný dluhy, rodina finančně zajištěná, já jsem s dobou spokojený. A sítě, ty se dají vypnout i bez odchodu do minulosti. To je pravda, ale zase to bydlení a hypotéka, to si myslím, že tady náš posluchač je zrovna z těch šťastných, kdo to má vyřešený. Další zpráva, horizontem událostí bych se přemístil do roku 1994. Devadesátky sice byly divoký, ale neskutečně zajímavý s ohledem na novinky a myslím, že třeba pro děti to byla skvělá doba, to píše Michal. A pak Péťa píše, ahoj, vrátila bych se cca 24 let nazpět, kdy mi bylo 16. Patřil mi svět a všechno bylo strašně snadný a prostě no problém. No jo, sladkých 16, neříká se to nadarmo, taky bych se tam někdy chtěla vrátit, i když mentálně mám pocit, že tam pořád jsem. Protože v hlavě nám může být kolik chce, že? A můžeme si žít v jaký době chceme. Já vám moc děkuju za zprávy, za chvilku vám pošlu další song Panic at the Disco, jejich High Hopes. Tak si počkejte se mnou, tady na Fajnu. Yo, hit music
1: station. Hey. Fajn. Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
13: firmanazážitky.cz.
14: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
15: Hej vy. Ano, vy. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
16: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
17: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
16: A proč?
17: Mrknout se na auto.
16: A proč?
18: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
19: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Magické léto v Aquapolis Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
13: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
13: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
13: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
13: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapolis Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz. This is Bruno Mars.
20: I'm Olivia Dean.
21: It's Sabrina Carpenter.
22: Music. Fine.

0: Prodigy. Neo Aisha.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Colin Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

Slavíček a song z jeho nejnovějšího alba Telefon dohrává tady na Fajnu pondělí odpoledne. Musíme si popovídat o nový reality show. Jo, určitě už jste to zaregistrovali, už nám poběží druhý týden. Are you the one? A.k.a. si ten pravej. Tahle reality show, kdy jsou zavřený lidi na vile a mají najít svůj správný protějšek, který už jim je předem určený, což je zajímavý koncept a já to naprosto žeru. A to, jak moc to žeru, si můžete poslechnout v našem novém podcastu Posedlí Are You The One, ve kterém já společně s mým kolegem Albertem probíráme ty nejvíc důležitý okamžiky každého dílu. Vždycky vydáváme ten podcast jednou týdně, protože díly vycházejí pondělí, úterý, středa, čtvrtek. No a my ve čtvrtek natočíme vždycky shrnutí, který vám hned vydáme. Můžete společně s náma probrat všechny ty zásadní momenty, všechen bizár, co tam je, kdo bude asi s kým spárovaný, kdo nejdřív skončí v Bum Bum Rumu, kde se štípe dříví, jak to říct. No prostě mrkněte na ten podcast, venku už je první epizoda, najdete ji na YouTube, na Instagramu najdete sestřih těch nejzásadnějších momentů, ale doporučuji i ten YouTube. No a tenhle týden nás čeká další díl, respektive každý den nás čeká díl toho té reality show a pak ve čtvrtek náš podcast, takže určitě mrkněte a sledujte společně s náma.

0: country popovej song Boston od Stelly Lefty, který je o tom, jak se zamilováváme a tenhle pocit zamilovanosti. Zkuste si to na chvíli představit, krásný pocit. A s tímhle krásným pocitem pojďme i do další společný hoďky, blíží se čtvrtá hodina, takže si dáme počasí, zprávy, dopravu, no však už to znáte. A pak další songy, budeme hrát třeba Harryho Stylese nebo taky Teddy Swims. Máte se na co těšit, tak dál laďte fajn.
1: To nejlepší z hitparád.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Potřebujete dětské kolo?
6: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
5: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
6: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
5: Rascal
6: a Bíny.
5: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
6: Happysport.cz.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
8: Instagram,
9: YouTube,
8: TikTok,
9: co je zrovna teď in.
8: Fine Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
10: Pohodové počasí a vítr ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan Originál, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.kapilan.cz.
11: Pojďme si zahrát na rosničky, venku trošku vysvětlo sluníčko, vypadá to líp, ale furt to není žádná sláva. Pořád 19 stupňů, pocitovka ale stoupla, už to není 14, je to 16 a to je pozitivní, dobrá zpráva takhle při pondělí. Nicméně nepočítejte s žádnou opalovačkou, prostě se oblečte, jak kdyby bylo venku 16 stupňů, spíš takovej březen, duben, jo, něco takového, nedává to úplně červnovej vibe, ale zvládnem to, protože teploty budou v následujících dnech stoupat o víkendu až 30 stupňů. Takže dneska to zvládnem.
12: Fajn. Mami, proč máme všechno od konceptu?
13: To jen se zeptej, tatínka.
14: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
15: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
16: Jsme online.
17: Online.
16: Jsme na DAB+.
17: Plus.
16: Jsme v aplikaci Radia.cz.
11: Na hodinkách 2:04, to je čas se něco dozvědět s Hankou.
18: Do Vltavy spadl z Karlova mostu 21-letý muž, večer se v centru Prahy ocitl v přímém ohrožení života. Na místo potom okamžitě dorazily záchranné složky i další jednotky a po zásahu se ho nakonec podařilo zachránit. Celá situace se změnila v dramatický zásah. Na sociálních sítích se teď rychle šíří video z Číny, kde humanoidní robot oslovuje kolem jdoucí a žádá je o peníze. Vyvolalo to velký rozruch a otevírá se tím debata o roli umělé inteligence v každodenním životě. Není ale jasné, jestli šlo o marketing, experiment anebo umělecký projekt. Hranici 500 milionů odběratelů překonal na YouTube Mr. Beast. Tím přepsal historii internetu. Stal se tak prvním samostatným tvůrcem, kterému se to vůbec podařilo. Jeho růst navíc výrazně zrychlil, protože ještě před rokem měl kolem 400 milionů sledujících.
11: Fajn. Pojďme se podívat i na dopravu. Pražský okruh, 5. kilometr na trase Ruzině Modletice. Máme tam nehodu osobního auta a náklaďáků. Na místo už jede policie, tak jenom opatrně, pokud tam tudy pojedete. Pak taky ve Zlíchovském tunelu v Praze porouchaný vozidlo. Očekávejte zdržení, protože je v pravém jízdním pruhu odstavený, tak jenom to tam možná bude kvůli tomu trošku ucpaný. D1 pak na trase Praha Polsko 192. kilometr. Zase porouchaný vozidlo, zase očekávejte zdržení, jo, je to otrava. Prostě dávejte bacha na těch silnicích, jezděte opatrně a počítejte, že někde se to může sekat.
19: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
11: hodina odbyla a nám začíná čtvrtá společná hodina se mnou s Kristý. Tohle je warm-up, plnej top songů, top témat a my nebudeme na nic čekat. Klasicky rozjedem to hned teď, protože na nás čeká Teddy Swims jeho Bad Dreams. Tak let's go.

American Girls nám právě dohrál na fajnu, máme 4:15 a já se ptám, taky se vám občas stane, že jdete do drogérie jenom pro kapesníky a najednou stojíte u pokladny, v ruce máte nějakou limitovanou edici svíčky, 3 masky na obličeji, novou rtinku a vaše peněženka trošku pláče? Internet teď začal bavit naprosto šílený get vychytávka, která má tyhle všechny impulzivní nákupy jednou provždy zastavit. Jde o speciální chytrý náramek, který si propojíte s bankovní aplikací, nastavíte si tam finanční limit. A teď pozor, jakmile tenhle rozpočet překročíte a pokusíte se pípnout za další zbytečnost, náramek vám pustí do ruky mírný, ale reálný elektrický šok. Tvůrci tvrdí, že když si mozek spojí utrácení s fyzickou bolestí, tak nás to rychle naučí finanční disciplíně. Ale mě to teda zní spíš jak epizoda z Black Mirror. Jakože úplně vidím ten moment, kdy v 5 odpoledne nutně potřebujete kafe a teď vás probije ten náramek a u kasy začnete z toho tančit breakdance. Jestli je to revoluce nebo jenom šílený marketingový bizár, to asi ukáže čas. Každopádně pro naše účty to asi může být docela banger, docela to může fungovat. Pojďme si ale nalít čistýho vína. Jaký strop byste si museli denně nastavit vy, abyste to zvládli bez elektrického šoku? To znamená, kolik denně utratíte, anebo jaký byste ten limit chtěli mít? Prostě jaký byste si nastavili limit? Napište mi na 724-634-634 váš limit na denní útratu. A nás čeká další song. Miles Smith, Niall Horan, jejich Drive Safe.

0: ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělý mood, non-stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

vám tenhle song připomíná vašeho ex, jsme v tom všichni spolu. Choose World, Lucid Dreams právě dohrál na fajnu. A společně probíráme, kolik byste potřebovali limit na denní útratu, protože jsme řešili náramky, které vám dají elektrický šok, když přesáhnete ten limit. Mirek píše, běžná denní útrata do 1000, ale pokud jdeme do kina na večeři nebo nějakou food akci, tak 3000. To je dobrý limit na den. Pak tady máme další zprávy. Michal píše, pokud by to bylo jen na normální platby typu drogérie, jídlo a tak, kolem 500 bych se vešel. A pak ještě čauko, jsem skromnej, stopáďo by stačilo, ale rozhodně bych si teda neuměl představit, že by mě to u terminálu prohnalo šokem. Nevím, jestli by mi bylo líto víc mě, prodavačky nebo lidí za mnou. Tak záleží, jaká by byla ta reakce na ten elektrický šok, že? Ale já vám moc děkuju za zprávy, za sdílení vašeho denního budžetu a za chvilku si dáme další song, na který budget nepotřebujete. BB Rixa, Faithless, New Religion. Za chvilku tady na fajnou. To nejlepší.

0: www.hazardhry.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
4: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
5: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
6: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
7: To je boží kuchyň.
8: A jak je praktická.
9: JN Interiér, osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
7: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
8: Je skvělá, Vyťardo.
9: www.jninteriér.cz.
10: Využijte váš prostor.
11: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
12: Instagram,
13: YouTube,
12: TikTok,
13: co je zrovna teď in.
14: Fajn Radio.
12: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
14: Jsme fajn.

Magic Crew, tenhle emočně nabitej song I'll Be Waiting jsme si dali takhle při pondělním odpolední, půl pátý. A už jste se někdy omluvili za něco, co jste ale věděli, že není vaše chyba? Podle novýho průzkumu se ukazuje, že to dělají hlavně chlapy. Celých 79%

procent chlapů z toho průzkumu dokázalo, že se klidně omluvějí, i když moc dobře vědí, že oni jsou ty, kdo má pravdu. Udělají to prej prostě proto, aby tu hádku okamžitě utnuli. Studie totiž ukazují, že muži během konfliktů zažívají daleko silnější fyzický stres, buší jim srdce, stoupá tlak, ale podle mě to jsou výmluvy, jo? Nevím, kdo ty studie dělal. Nicméně, prej z tohohle důvodu volej rychlej ústup a klid, je jim to prostě přednější než nějaký dokazování pravdy, anebo prostě chtějí jenom, aby mohli zpátky k PlayStationu co nejdřív. No každopádně, až vám příště váš partner doma se smutným pohledem řekne, promiň lásko, měla si pravdu, tak se radši moc neradujte. Dost možná to neznamená, že vyhrál váš intelekt, ale spíš to, že jeho procesor v hlavě prostě schytal přetížení, už na to nemá a snaží se jenom v panice zachránit mír v baráku. No a mě zajímá, jak to samozřejmě máte vy, kdy jste se naposled omluvili. To je ta otázka obecná, nemusí to být partnerovi a nemusí to být ani oprávněný, neoprávněný, prostě kdy jste se naposled za něco omluvili a dodejte k tomu teda, jestli to byla vaše chyba, jestli to byl oprávněná omluva, nebo jste se omluvili jenom, abyste měli klid. Napište mi na 724 634 634 a mezi tím dáme další průchod emocím. Alex Warren, jeho Passenger. Pojďme na to.

0: Mančárna při pondělním odpoledne. Co potřebujete víc? Jisoo, Zayn, jejich Eyes Closed. A já jsem se vás ptala, kdy naposled jste se někomu omluvili. Přišla zpráva od Hanči, teď se nejčastěji omlouvám svojí dvouletý dceři. Včera například za to, že jsem jí nechtít skřípla kůži na krku při zapínání bundy a dnes za to, že jsem jí nechtěla koupit jednu věc v obchodě. A mně přijde hrozně hezky, že se Hanča za to omlouvá, protože... Já nevím, ale mně přijde, že většina rodičů, když něco nechce koupit svým dětem, tak jim akorát vynadá. Tak Hanča se jim omlouvala, tak to mi přišlo hezký. Další zpráva, zrovna dneska jsem se někomu omlouval kvůli dlouhodobým dohadům. Je to zbytečný se dohadovat. Já sice nerad uznám chybu, ale když je něco i když jsem nic špatně neudělal, ale omluvím se, aspoň je klid. Já vám moc děkuju za zprávy, sdílení. Za chvilku si dáme další songy, třeba Zara Larsson, Midnight Sun. Tak zůstaňte se mnou.
1: Máme elektrickou koloběžku Senkor.
2: Malý problém.

0: Morning Boost na Fajnu.
1: Rozdáváme koloběžky za 60 tisíc.
0: Nabij, vyhraj a jeď.
1: Pro vstup do soutěže je nezbytně nutná registrace na fajnradio.cz.
0: Fajn.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
6: potisk, dárky, byla, CZ.
7: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
9: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
10: Ekokom. Jdeme místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
11: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
12: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
13: My name is Somber.
14: What up, it's Kehlani.
15: Hey, it's Taylor Swift.
16: Back to the hit.

Swift, její song Elizabeth Taylor nám dohrál na fajnou 16.54, blíží se 5. hodina a vy víte, co to znamená. Já se s váma budu muset rozloučit, fajn warm-up je u konce, 4 hoďky utekly jak voda, ale máme před sebou ještě celý týden, uslyšíme se od úterka do pátka. Žampek už tady tancuje, ten se na vás těší, já vás teda předávám do dobrých rukou, tak můžu dneska odejít s čistým svědomím. Tak si mějte krásně, já vám posílám na závěr i jeden song, u kterého se můžete roztancovat stejně jak Žampek, a pak můžete tančit další 3 hoďky spolu. Tak si mějte krásně, tohle je Alan Walker i Zelin Solheim, jejich Faded. Bye, babes.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
9: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vscr.cz.
10: Trenírkarna.cz.
11: Hej ty! Ne ty! Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio.
10: Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkarna.cz.
9: Existuje branč. A pak existuje Parzival branč. Michelinský šéfkuchař Galben Moše povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
12: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
13: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
12: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
14: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
15: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
16: Pojďme se podívat na počásu. Počásu dneska polopočásu je jasno, ale pouhých 19 stupňů. Zítra bude pršet a teplota se vyšplhá ke 22 stupňům.
17: Fajn. Get ready for the sound. Fresh. What's up, y'all? This is Jack Harlow.
18: I'm Post Malone. This is Beyonce. Poslouchej Fajn Fresh Radio. www.finefresh.cz.
19: Jsme online.
20: Jsme na DAB+.
21: Jsme v aplikaci Radia.cz.
16: Pojďme se podívat na to, co se děje kolem nás. O to se postará Hanička.
22: Na oblíbené sardinské pláži vstupuje v platnost nové pravidlo, které platí až do konce října. Návštěvníci ve věku 10 až 65 let se tam nesmí rozkládat vlastní slunečníky. Zatímco výjimku mají děti, seniori a lidé se zdravotními potížemi. Opatření má podle místních úřadů pomoci chránit pláž a snížit její přetížení během letní sezóny. Kina se dlouho považovala za ohrožená streamovacími službami, ale aktuální data ukazují spíš opak. Mladí lidé do kin chodí častěji než starší diváci a berou je jako společenský zážitek. Zároveň jsou méně věrní streamovacím platformám, takže třeba Netflix už pro ně ztrácí na atraktivitě. Olivia Rodrigo zaznamenala výrazný milník na Spotify, kde její debutové album po vydání překonalo 80 milionů přehrání. Ve streamovací historii tak její úspěch pomalu dohání i Taylor Swift, která v téhle oblasti dlouhodobě dominuje.
17: Fajn.

0: Drive. Fine Drive. Jindra Jampa. Jindra Jampa.
1: OK, 17 hodin, 2 minuty k tomu startuje pondělní Fine Drive. Dáme si nabitý 3 hodinky tady společně. Pojďme si říct, že pondělí prostě není úplně příjemný den, proto si to pokusíme udělat co nejpříjemnější. Povíme si třeba o tom, co se může stát, když jste až moc empatický svým kámošům. Do toho si hodíme bočkem třeba na Lady Gagu a skvělý track The Dead Dance právě teď na Fine. Fine Drive. Fine.

Milky a Mulgrab, Just the Way You Are. Track, který nám dohrává v 17 hodin, 9 minut na Fajnu. A lidi, jestli jste ten kámoš, kterýmu všichni volají se svýma problémkama, tak právě teď zbystřete. Věci totiž přišly s tím, že dlouhodobý řešení cizích emocí může mozek vyčerpávat podobně jako nějaká fakt hodně náročná práce. Jinýma slovama, když jste neustále psycholog pro kamarády, pro partnera nebo pro kolegy v práci, tak vás to může časem dostat až na hranici vyhoření. A pozor, nejde o to, že by člověk nebyl empatický, spíš jde o to, že někdo převezme odpovědnost za náladu a za problémy všech okolo. Takže pokud máte pocit, že poslední dobou řešíte až moc ty cizí životy, tak se zaměřte na ten svůj, i vy si někdy můžete pořádně pobrečet. Hele, napište mi, jestli jste ten člověk, kterýmu se všichni zpovídají, anebo jestli nechcete řešit problémy ostatních a jedete si svoje. Napište mi, jak to máte vy na 724 634 634. Fine night.

0: A při pondělku 15. června jste ten typ člověka, kterýmu se všichni chodí vypovídat, anebo naopak jste ten, který žádný problémy řešit nechce, tak zněla moje otázka, tady jsou odpovědi. Tereska mi napsala, jsem, nevím proč, ale lidi mi během 5 minut vypráví celý svůj životní příběh. Občas je to hezký, ale někdy si říkám, že bych si měla účtovat hodinovou sazbu jako terapeut. Hele Teresko, jestli to máš takhle často, tak by si určitě měla. Pak mi napsala Kristýna, neřeším nic a nikoho, jsem v životě spokojená. No, to je přístup, Kristýno. Straight from the work to the home.
1: Fine life. Fine. Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
2: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
6: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
5: To nejlepší z hitparád.

0: jedna vteřina. Jeden hit, jedna šance dostat se na Coolin Festival. Poznej song dřív než ostatní a vyhraj vstupenky. Jen v Drive Show na Fajnu. 26. a 27. června. Kmuchův ostrov Kolín.
1: Vystoupí Ben Kristoval.
0: Sofian Mešmeš.

dát. Hello, heaven, hello. Dáváte si fajn. 17 hodin 28 minut. To je aktuální čas. A lidi, pojďme zazpomínat na legendární boyband. Tím nemyslím lunatiky, ale opravdu legendární boyband One Direction a jejich skvělý track Story of My Life. Ještě než se vrhneme na tenhle ten vlastně dneska už oldschoolový track, tak já jsem si našel dva takový fun facty o One Direction. První je, že One Direction měli během kariéry vlastní bezpečnostní kód pro případ, že by se někdy strhla fanouškovská hysterie. Když někdo z týmu řekl určitou frázi do vysíláčky, tak všichni věděli, že musí okamžitě zmizet z místa. Moc by mě zajímalo, jak ta fráze zněla. Pak jsem ještě našel, že Harry Styles a Louis Tomlinson kdysi bydleli spolu a první měsíce spali v jednom malém bytě na nafukovacích madracích. To všechno ještě předtím, než vyšel tenhle song Story of My Life a ještě předtím, než vydělávali miliony dolarů. Fine life.

0: Ray hledající svého manžela na Fajnu v pondělí 15. června. Lidi, tohleto je docela zajímavý paradox. Máme Apple Watchky, počítáme si kroky, sledujeme kalorie, řešíme, aby jsme jedli co nejzdravějc bez sacharidů a měli dostatek vitamínu. A přesto nová studie naznačuje, že dnešní třicátníci můžou mít mnohem horší zdravotní vyhlídky než jejich rodiče ve stejném věku. Odborníci zatím prý vidí hlavně stres, psychickou zátěž, horší životní styl a některé civilizační nemoci, takže možná víme o zdravém životě víc, než věděli naši rodiče. Otázka ale je, jestli podle toho skutečně žijeme, anebo jestli si to jenom fotíme na storíčka. Já si jako říkám, že teď asi nejsem úplně v nějaký jako životní atletický formě, ale myslím si, že můj táta na tom určitě nebyl o moc líp v mém věku. Napište mi, jestli si myslíte, že dnešní generace žije zdravějíc než naši rodiče, anebo jsme si prostě ten život si zbytečně komplikujeme. Napište mi, jaký na to máte názor na 724-634-634. Fajn Drive.
1: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
2: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
1: A proč?
2: Mrknout se na auto.
1: A proč?
3: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
4: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
5: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Stres.
6: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Awarashar!
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
10: Jdeme místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.fineparkcz. Zábava a poznání. Fine Park, nudu zahání.

0: Swims, Mr. Know It All. Dáváte si fajn v 17 hodin 49 minut a pojďme se vrátit k tématu. Ptal jsem se na to, jestli si myslíte, že dnešní generace žije zdravějc než generace našich rodičů. Myslím to ve věku, když nám je teď 20, tak jestli naši rodiče ve 20 žili zdravějc než my. Aneta napsala, máma v našem věku běhala venku, já běhám leda tak ve fitku na páse. No, ale dobrý, že aspoň něco, Anetko, děláš. Marek napsal, táta v mém věku kouřil krabičku denně, já nekouřím, ale za to koukám 5 hodin denně do mobilu. No, to je taky jiná závislost, no. Fine Drive, Jindra Žampa. Jindra Žampa.
1: Fajn. Vítejme mezi náma, naše otcové jsou důvod.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

0: uzavírají první hodinku Fine Driveu. Před náma jsou ještě dvě hodinky, tak buďte u toho se mnou.
1: Fine má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
3: Fajn. 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Instagram,
1: YouTube,
2: TikTok,
1: co je zrovna teď in
2: Fine Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn? Instagram Fine Radio.
2: Instagram. To jsou novinky, soutěže a exkluzivní obsah.
1: Dej follow a buď stále v obraze.
2: S Fajnem. Instagram.
1: S Fajnem.
0: Pojďme se podívat na počásu. Aktuálně máme 19 stupňů, polojasno, ale do Česka míří tropická vedra. V průběhu týdne můžeme překonat tropickou hranici 30 stupňů a o víkendu se teploty vyšplhají dokonce na 35 stupňů.
2: Fajn.
5: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
2: Fine Drive.
1: Fine Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
0: OK, 17 hodin 58 minut, startuje druhá hodinka Fine Driveu, i ta bude nabitá. Podíváme se, co se děje v hudebním světě, do toho nabitý playlist, a taky si v téhle hodince zasoutěžíme o dva vstupy na Coolin Festival. Buďte u toho se mnou, dva vstupy jsou tady pro vás ready, teď už ale Tame Impala a Jenny a Dracula právě teď na Fajnu.

nám dohrála na Fajnu v 18 hodin 6 minut. Pojďme se podívat na to, co se děje v hudebním světě. Pokud jste ale otevřeli Instagram za poslední dva dny, tak jste to rozhodně nemohli minout. Bohyně české hudební scény Eva Farná má za sebou už dva neskutečný mega koncerty v Edenu. Podle fotek a storyček, co jsem viděl, tak to vypadá naprosto epicky. Obrovský stadion, obrovská stage, ohňostroj, tanečnice. Já musím říct, že jsem v Edenu byl na Benovi, ale tohleto vypadá ještě o level vejš. Čeká jí ještě jedna show v úterý a ještě do včerejška šli koupit poslední vstupy, ale už je komplet vyprodáno, takže my, co ty vstupy nemáme, tak to budeme zase sledovat jenom z Instagramu, ale pro ty, co se na koncert třeba těšej, anebo tam nemůžou bejt, si můžeme dát song Perpetuum Mobile, song z připravovaného alba Evičky právě teď na Fajnu. Let's go!

0: Natas a Dennis Lloyd, Diamonds, track, který nám dohrál v 18 hodin 16 minut. Dáváte si fajn a lidi, děti jsou sice radost, ale taky velký finanční riziko. V Londýně nechal jeden tatínek na chvíli bez dozoru svou tříletou dceru a když se vrátil, zjistil, že si vzala nůžky a proměnila v konfety v přepočtu skoro 38 tisíc korun. Představte si ten moment, jak přijdete domů a na zemi je hromada papírků. Vedle spokojený dítě a vám dochází, že právě přicházíte o 38 tisíc korun. Naštěstí to dobře dopadlo, rodina situace řešila s bankou a peníze se podařilo zachránit. A mě by zajímalo, jakou největší lumpárnu jste vy kdy udělali, když jste byli malí haranti. Já musím říct, že jsem, myslím, taky rozstříhal doma peníze a vše možné věci. Počmáral jsem třeba svůj rodný list, tak to vím, že do dneška, když někam jdu, tak mám počmáraný rodný list a ten originál už nový udělat nejde. Napište mi vaše největší lumpárny na 724-634-634.
1: Fine Drive. Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukáž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: 件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
11: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.prageboats.cz.
12: Už ví.
13: Tak vzhůru na palubu.
14: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
15: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
16: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
15: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
17: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
18: Zábava vlny tobogány.
19: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
2: Plno tobogánů a skluzovek.
13: Tak všichni rychle do plavek.
0: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
17: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Dobrý hudby.
6: To je jak drink bez ledu.
11: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
6: Nový i klasický hity. Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
11: Fajn.
3: Vždycky hot.
11: Vždycky fresh.

Calvin Harris nám dohrál na Fajnu v 18 hodin 30 minut. Dáváte si Fajn Drive a pojďme se vrhnout na lumpárničky. Řešili jsme, jaký lumpárny jste dělali, když jste byli malí. Tereska mi napsala, když mi byli asi 4, vzala jsem mámě permanentní fix a vyzdobila jsem celou bílou zeď v obýváku. Byla jsem přesvědčená, že z našeho bytu bude galerie. Hádám, že z toho maminka asi nadšená úplně nebyla. David napsal, s bráchou jsme chtěli být hasiči, zapnuli jsme hadici na zahradě a omylem vytopili sousedům sklep. Čistě omylem, chápu. A Klára napsala, ve školce jsem si myslela, že rybičky v akvárku mají hlad, nasypala jsem jim tam skoro celý balík krmení. Ejhle, hádám, že rybičky už asi nebyly. Bring it, bring it, bring it back. Tady mluví hlavně hudba.

0: Dáváte si fajn v pondělí 15. června a lidi, tenhle týden na fajnu rozdáváme vstupenky na Coolin Festival 2026, kde vystoupí jména jako Benny Cristo, Izomandias, Sofian Mečmeč, Adam Mišík, Stein 27, Sara Rikas, Nintendo a nebo PTK. Soutěž je úplně jednoduchá. Stačí se jako třetí dovolat na 724-634-634. My ti pustíme jen jednu jedinou vteřinu songu od interpreta, který na Coolinu vystoupí, a pokud poznáš interpreta i název skladby, bereš hned dvě vstupenky a můžeš vyrazit do Coolina na jednu z největších hudebních akcí tohodle léta. Tak za chvilku jdeme na to. Číslo je 724-634-634 a soutěžíme o dvě vstupenky na Coolin Festival. Fine Drive.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
9: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
10: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
11: Potřebujete dětské kolo?
12: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
11: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
12: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
11: Rascal
12: a Bíny.
11: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
12: Happysport.cz.

0: Je to tady, právě soutěžíme o dva lupeny na Coolin Festival, kde vystoupí jména jako Benny Cristo, Izomandias, Sofiane Mečmeč, Adam Mišík, Stein 27, Sara Rikas, Nick Tendo a nebo PTK. Jako třetí se dovolal Honza. Čau Honzo.
1: Zdravím tě, Jindro, ahoj, čau.
0: Ahoj, hele, řekni mi, máš rád někoho z interpretů, který jsem zmínil, který na festiáku Coolin budou vystupovat?
1: Tak asi Izomandiase a Sofiana, to jsou topovci.
0: OK, hele, podmínky soutěže jsou úplně jednoduchý. Já ti pustím jen jednu jedinou vteřinu songu od interpreta, který na Coolinu vystoupí. A pokud uhádneš jak název tracku, tak interpreta, tak dva lupeny jsou tvoje. Jsi na to ready?
1: To jsou nervy. Doufejme, jdeme
0: tak
1: na
0: jo,
1: to.
0: Tak jo, 100% soustředěnost, jdeme na to. Jedna jediná vteřina toho tracku startuje právě teď.
1: Ben Cristovo asi jo.
0: Ne, je to tam, dobře ty. Dva lupeny na Coolin Festival jsou tvoje, kámo.
1: Děkuju, super.
0: Hezky, tak to bylo jednodušší, než jsem myslel. Já ti moc gratuluju. 26. až 27.6. v Kolíně. Dva lupeny jsou tvoje. Já poprosím, aby si ještě zůstal na telefonu a předáme si důležité informace, ale moc ti gratuluju. A vy, co jste dneska nevyhráli, tak nemusíte zoufat, protože soutěž pokračuje až do konce týdne. Tak jo, Honzo, moc ti gratuluju.
1: Děkuju, ahoj.
0: Tak jo, čau.
2: Jedna vteřina, jeden hit. Vstupenky na Coolin Festival. Jen v Drive Show na Fajnu. Fajn.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
1: Welcome to the show.
4: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
4: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: One Republic, I Am Worried. Track, který nám zakončuje druhou hodinku Fine Driveu. Pojďte se mnou do třetí, protože tu začneme klasicky desetiminutovkou podle vás. Pište mi svoje oblíbené tracky, protože vy diktujete, já hraju.
1: To nejlepší z hitparád.

0: vždycky je hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
3: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio.
6: Dnes objednáš a zítra máš.
4: trenirkarna.cz.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
0: Fajn.
1: Sleduj nás na TikToku. Hledej Fajn. Fine Drive, Jindra Žampa.
8: 19 hodin, 1 minuta, k tomu startuje třetí hodinka Fine Driveu, i ta třetí bude nabitá a startujeme klasicky 10-minutovkou podle vás. Před náma je odpočet na 30 sekund, číslo je 724-634-634. Pojďte diktovat vaše oblíbené tracky, protože příštích 10 minut na Fineu je jenom vaše. Odpočet startuje právě třeba právě teď.
1: 10 minutes for you. 10 minut tvých soubů.
0: Máš 30 sekund.
1: Pošli název tvý oblíbený songy.
0: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
1: A rozhodni, jak bude Fajn playlist v následujících 10 minutách hrát. 10 minutes for you.
8: Tak jo. Jako první tady máme žádost o Steve'a Harringtona ze Stranger Things, a.k.a. Joe, End of Beginning. Tak jo, může být. Máme tady jedničku. Jdem na dvojku. Jako dvojku tady máme Sharks od Imagine Dragons. Dobře, co tam dáme do třetice? Do třetice tady máme od Domína track Bills Lunch Money. OK, může být, stihli jste to před limitem. Dopisujte i další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.
1: 10 minutes for you.

Imagine Dragons, Sharks, to je track, o který jste si psali na Fajnu. Před náma třetí track v pořadí Lunch Money Lewis a Bills a hned potom nás čeká velký finále. Dneska musím říct, že to je český souboj. Máme tady tři český tracky proti sobě a jenom ten nejrychlejší, který se právě teď dovolá na 724-634-634, tak bude moc rozhodnout o tom, jak tu dnešní desetiminutovku zakončíme. Linka je volná, tak volejte právě teď. 10 minutes for you.

0: to, co vy diktujete, tohle to byl track Bills. 19 hodin, 12 minut, to je aktuální čas a před náma velký finále, 10 minutes for you. Dneska se nejrychleji dovolala Eliška. Čau Eliško.
1: Ahoj.
0: Hele, ty jsi mi říkala, že jsi dneska měla pohodový den s mamkou a školu. Jaký to dneska bylo ve škole, řekni.
1: Ve škole hodně testů, ale už uzavřeli známky, tak konečně pohoda.
0: A jak to vypadá na vysvědčení? Jaký budou výsledky?
1: Hele, nějaký trojky, ale jinak dobrý.
0: Takže mamka s tím byla v pohodě, když jste spolu dneska strávili den?
1: Mamka úplně nadšená.
2: Jo, v pohodě, trojka je dobrá, takže není co zjistit.
0: To je mamka, jak má být, jo, to je super. Hele, holky, mám tady pro vás 3 tracky, jste na to ready?
1: Ano.
0: Tak jo, tohle to... Taky, ne? I tak vám to pustím. Tak jo, tohle to je jednička. Benny Kristo a Sweet Chili Life Song. Tak jo, varianta číslo 1, pojďme na dvojku. Vím, že mi zavoláš, točíme se dokola. Dvě ráno a tvůj hlas. Miraj a Trips dokola. A máme tady ještě jednu variantu a taky z Česka. Dneska jsou tady hned 3 české varianty, tohleto je teda do třetice. Slečna, která právě teď ovládá Instagram a celou hudební scénu, Evička Farná a Na ostří nože. Holky, je to jenom na vás, vy můžete říct, chci tohle, tohle anebo tohle.
1: Tak asi tu Evu Farnu tam dáme.
0: Jo. Jede bomby, taky tam prostě dáme.
1: Děkujeme.
0: A je někdo, komu byste jít, chtěli ještě poslat? Můžete klidně někomu věnovat?
1: No, ode mě pro maminku a od maminky pro nejlepší Nejku Ráďu.
0: OK, tak jo. Posílám, děkuju za hovor. Zase někde zavolejte, krásný večer.
1: Ahoj. Krásný večer, nashle.
0: Mějte se, ahoj. 10 minutes for you.

Vytáhli jsme starší věc Sexy Bitch, David Guetta a Akon, který nám dohráli v 19 hodin 21 minut na Fajnu. A lidi, schválně by mě zajímalo, kdo z vás už někdy držel dietu s partnerem. Protože podle odborníků je dost možný, že jste si všimli jedné věci. Chlap tak si v klídku zubne třeba 5 kilo, ani neví jak, a žena vedle něj maká úplně stejně a výsledek se nedostavuje. Není to jen pocit, podle lékařů zatím stojí hlavně biologie. Muži mají v průměru víc valů, rychlejší metabolismus a při stejném pohybu spolujou víc energie. Ženský tělo je naopak od přírody nastavený tak, aby si s energií hospodařilo o něco úsporněji. Já musím ale říct, že my máme mnohem větší pupky, tak na tom pupku je to prostě vidět dřív než na tom holčičím pekáči. Ale dejte mi vědět, jestli jste takhle někdy hubli s partnerem, jestli to fungovalo, nefungovalo. Napište mi to na 724 634.

0: CZ. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
7: Instagram.
6: YouTube.
7: TikTok.
6: Co je zrovna teď in. Fajn.
7: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
6: Jsme fajn. Fajn Radio.
5: CZ.

Číren nám dohrál na Fajnu v 19 hodin 31 minut. Tohleto je Fajn Drive. Vrátíme se k tématu. Ptal jsem se vás na to, jestli jste někdy drželi dietu se svým partnerem nebo partnerkou. Týna napsala, jo, drželi. Můj kluk zhubl za měsíc 7 kilo, já jenom jedno. No, tak vidíte, že je to malinko nefér. Kuba, začal jsem chodit na záchod o patro níž v práci. Zní to jako blbost, ale nachodil jsem denně o pár tisíc kroků navíc. To se na ten záchod teda muselo pořádně nachodit. Sára napsala, nejvíc mě motivovalo, když jsem se nevešla do džín, co jsem si koupila za 2000. To byla drahá lekce. Ok, chápu, že to musí zavolat. Fajn Night.

0: Dáváte si fajn v 19 hodin 41 minut, tohle je Fajn Drive a lidi, Instagramem teď proletěl příběh, který rozdělil lidi na dva tábory. Jedna holka píchla pneumatiku a napsala tátovi, jestli by jí po telefonu poradil, jak tu pneumatiku vyměnit. Táta se nejdřív zeptal, a není s tebou náhodou tvůj přítel? Odpověď byla, jo, je, ale on nikdy kolo neměnil. Táta, ten jí prý okamžitě odepsal, tak se s ním rozejdi. Celá konverzace se pak stala virální a lidi začali řešit, jestli je horší neumět vyměnit kolo, anebo si to neumět najít. Pojďme si asi říct, že bychom si to všichni nějak našli na chatu GPT, ale málo kdo by to i s tím chatem GPT asi zvládnul, co? Fine Drive.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích?
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky
4: CZ.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Interiér.
8: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
9: I táta přece vaří.
10: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
8: www.jonointeriér.cz.
11: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
12: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třiďte odpad.
13: Ekokom.
14: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
15: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
16: My name is Summer.
17: What up, it's Kehlani.
18: Hey, it's Taylor Swift.
19: Back to the hits.

Je to tady. 3 hodinky Fine Driveu jsou z náma. Pondělí ten nejvíc nepříjemný, nenáviděný den v týdnu jsme zvládli. Myslím si, že na jedničku. Díky, že jste u toho byli se mnou. Díky všem, co jste psali. Vstupenky na Kulin Festival máme rozdaný. Zítra o ně budeme soutěžit znova. Tak si mě dejte od 17 do 20. Já se s váma loučím, ale po mně Next Generation. Dneska talentovaná zpěvačka a herečka Saranov, která si s váma rád tady hodinku na Fajnu. Bude vám hrát jak svoje tracky, tak tracky, který ráda poslouchá, který inspirujou. Tak si to dejte, no. Já se těším zítra a za mě už jenom ty dvě slova. Papa lala! Fajnda!

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Vždycky fresh, vždycky fresh. Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn. Next generation.
2: Next generation.

0: Ahoj, já jsem Sarah Nov a ty právě posloucháš Fajn Radio a jeho Next Generation. Dneska vybírám playlist a proto ti hned ze začátku pustím jeden z mých singlů. Ten se jmenuje Jeden Live Nestačí a na Spotify se blíží už k 3 milionům poslechům, což je úplně crazy a moc za to děkuju. Děkuju všem, kdo to posloucháte. No a já jsem si řekla, že ho předělám do takový více jako cozy akustik verze, jenom s pianem i kytarou. Takže tady pouštím Jeden Live Nestačí Campfire version.
1: Next Generation.

Next Generation. Protože Sofian Mežmež začal zase vydávat, tak si tady pustíme jednu z jeho novinek. Tohle je Requiem. Fine. Next Generation.

0: Jestli je něco, co poslední dobou opravdu poslouchám dokola, tak je to tady tenhle už docela jakoby vlastně starší song od Evy Farne a Kelena. V neděli ho dali společně i v Edenu, takže jsem ráda, že jsem to konečně slyšela i live. A teď ti pustím můj první love song, jmenuje se True Story.
1: Next Generation.
2: New music. I think you know when you find your people when you don't feel stupid. You hang out with the wrong people, but you don't necessarily know they're the wrong people. And you kind of leave feeling like, ugh, I wasn't being funny enough, I wasn't being cool enough. And the right people will not make you feel bad about being yourself.

0: Generation. Number one hit music station.
1: Nejsem si popravdě úplně jistá, jestli její jméno vyslovuju na 100% správně. Každopádně tohle byla Sofia Izella a její vlastně docela virální single Everybody Supports Women. Já jsem tuhle holku na sociálních sítích registrovala už nějakou dobu a bavilo mě to. Takže když mi kamarádka řekla, že má lístky, jestli jdeme na koncert, tak jsem neváhala. Líbilo se mi to, ale vytkla bych tomu jednu věc, a to, že prostě týpečka byla 75% koncertů na zemi, prostě válela se tam, dělala show, jakoby super, ale podle mě to vidělo tak jako prvních pět řad a my vzadu jsme z toho nic moc neměli, takže to mě docela mrzí. Bylo tam taky vlastně docela hodně samplů, chtěla bych klidně i více ty živý hudby, ale tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet, bylo to fajn a jsem ráda, že jsem to viděla. No a jako další tady pustím dívu Adelu a její nejnovější single Red Bottoms. Here we go. Number one hit music station. Next Generation.

právě dohrává první zveřejněný single z chystaného alba Ariany Grande, které se jmenuje Pedal a vyjde už 31. července a na Spotify už teď vidíme, že bude obsahovat 12 skladeb. Tuhle, kterou jsme právě slyšeli, Hey Did I Make You Love Me, vyšla jako první single k tomuhle albu a zároveň je Ariana i teď na svém tour, což je její první velké turné po dlouhých 7 letech. A zajímavost je i to, že už dříve Ariana označila v různých rozhovorech tohle tour za poslední hurá na dlouhou dobu, protože plánuje po skončení téhle koncertní šňury delší hudební pauzu, aby se mohla naplno věnovat herectví a divadlu. Pustím ti tady další novinku, a to Olivia Rodrigo a její single The Cure z nového alba. Turn it up. Next Generation.

Právě se slyšel jednu z mých písniček z mýho debutového alba, které se jmenuje Projekt Saranov, takže pokud tě to bavilo, budu moc ráda, když koukneš i na moje další písničky. Na Spotify i Apple Music mě najdeš jako Saranov. A my už jsme u konce, takže já se loučím a uslyšíme se zase u nějakého mého nového releaseu, takže brzy. Ahoj. We are number one. Next generation. Number one hit music station. Hity do hlavy. Hity do hlavy. Hity do hlavy. Vždycky hot. Vždycky.

0: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
0: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood non-stop.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
0: Fajn.
2: Disco X on my

0: Randomy CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy CZ. Vše pro vaši lásku.
1: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukáž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
8: Instagram,
9: YouTube,
8: TikTok,
9: co je zrovna teď in.
8: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
9: Jsme fajn?
8: Fajn. Vždycky hot.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: Lehkost má sílu. A michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe jí proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzival Restaurant.cz.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skileto víme, která práce ti sedne. Jsme Skileto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skileto.cz

0: vždycky seš. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Rádio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Rádio.
2: CZ.
0: Má svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest. Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fine Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Sociálních sítí.
0: Jsme Fine.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
1: Next Generation. Show od mladých pro mladé.
2: Pondělí až čtvrtek.
1: Od 8 večer. Turn it up, turn it up.

0: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Fajn.
0: Sleduj nás na TikToku.

0: YouTube, TikTok, co je zrovna teď in. Fajn Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn.
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.
0: Right, babe.
1: Fine.

0: Největší hity každý den. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.